0: Čas. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nastoupil, vystoupil.
2: Nastoupil nebo vystoupil?
1: Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním 4 jeho haranti. Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy, kropil, kropil vlastním potem a hnojil vlastníma, Kamile, hnojivem. My před očima očesali do poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a haranty do drezíny. Nastoupil, nastoupil. Takhle je to snad jasný. Řekl za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
2: A že si to nastoupil, dovolil?
1: Nastoupil, dovolil. Očesal, naložil, odvezl, vykázal, debil.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No prde, to bude domluva s tebou. To mi ještě scházelo. No vidíš, hele, jsou tady. Bačkory. Tvoje. Zuj si boty, rozumíš, a vem si bačkory. No tak rozvázat boty si snad umíš, ne? Hele, hlavně mi tu nebreč, jo. Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady jednu noc to vydržíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Když si to zavařil, tak ať si to vyžere debil.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Víme, kde se co šustne.
1: Kde se co šustne.
0: A každý den vám o tom taky řekneme.
1: Každou hodinu na Rock Radio.
0: Hrajeme rockovou muziku. Vybíráme pro vás nejlepší klasický kousky.
1: Co se děje?
0: Koncerty, akce, tipy, události. Nejdůležitější informace z vašeho kraje.
1: Rock Radio.
0: Opravdu víme o všem. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Když jsme aspoň auťák, teď máme starou Belu.
2: Pořád lepší, než být v base.
1: Stejně nás nemůžou zavřít, i kdyby to všecko prasklo.
2: A co polepšovna?
1: Polepšovna.
2: A starý kolena se nechat pohlavkovat?
1: Já takhle zůstat nechci. Vilma se mnou čeká dítě.
2: Vilma s tebou čeká dítě? Čebuk, to jsi to zavařil.
3: Počkej, počkej, chlapečku. A která Vilma s tebou čeká dítě?
1: Zamoži, trní si novou dětku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
2: Jak to?
1: No co se divíš? Řeďa byl poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
2: Toho idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Beronce.
3: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
2: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie. To já bych dovedla taky.
3: Koho si chceš vzít?
2: Dám se do ciziny.
1: Tak počkej, počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
0: Rock Radio. Konec legrace.

FM nebo na radia.cz. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
2: Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Znáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Bluši, co se tady vyhulujete? Co tady kuříte? Tady samo si fachčí makat. Tady sam bude hulit akorát z komína.
0: Rock Radio. Konec legrace.

DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Strašná muzika.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Věda. Řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
4: Znám lepší. Skla prostroje.cz.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla prostroje.cz.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
9: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
10: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti goout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
11: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
12: Vybrat dobrý materiál
11: a vybudovat náš domov.
13: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
14: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
15: Rock Radio. Zprávy.
16: Hezké pondělní ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Před okresním soudem v Ostravě dnes stane bývalý poslanec za ČSSD Petr Wolf obžalovaný za to, že se vyhýbal vězení za dotační podvod. Za podvod dostal 6 let za Mřížemi, před uvězněním ale utekl do Paraguaje, za což může dostat další 2 roky. Poslanec motoristů Filip Turek se na svém facebookovém profilu na základě rozhodnutí soudu omluvil společnosti Seznam.cz za tvrzení, že jí zaměstnanci nahlížejí do e-mailů uživatelů. K soudem nařízené omluvě přidal vyjádření, podle něhož Seznam a jeho média přijdou o peníze od státu za mediální kampaně. Slovenská policie zadržela matku 13-letého chlapce, který minulý týden na základní škole na severu Slovenska zabil 2 lidi. Matka podle slovenských médií krátce po této tragédii vyhrožovala ředitelce školy smrtí a teď se nachází ve vazbě. Hokejisté Českých Budějovic a Brna dnes uzavřou program 8. kola Tipsport Extraligy. Motor do zápasu vstoupí s bilancí 2 porážek z kluzišť soupeřů a bude se snažit potvrdit dobrou bilanci v Budvar aréně.
15: Rock Radio. Počasí.
16: Zpočátku bude většinou oblačno, ráno a dopoledne hlavně v severozápadní polovině Čech místy s mlhami. Během dopoledne se mlhy rozpustí a začne oblačnosti ubývat. Odpoledne a večer na většině území až do vyjasnění. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni Celsia.
14: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
15: Rock Radio. Doprava.
16: Bouralo se u Hluboké nad Vltavou na silnici číslo 20. Boural tam nákladák, tak opatrně.
0: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
15: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
17: Dobré ráno, čumáci! Pěkný a zdravý start do nového týdne vám přeje Honza.
18: Anabel.
16: A Zuzka.
17: Necelý 3 minuty po 6. v pondělí 5. října, přátelé. Máme za sebou víkend, všichni jsme plní energie, zdraví a nakopnutí do dalšího týdne, teda kromě nás tady.
19: Já jsem v pohodě. Já to zvládám.
16: Jako je všechno skvělý a zalitý sluncem.
19: Ano.
17: Slyšíte, přátelé, tu pozitivitu v dámských hlasech? Zdravý dámských hlasech.
19: Ano, mám krásný zdravý hlásek.
17: Ne, já se vám nebudu smát, já se na to těším, co se ještě dneska od vás dozvím a jestli od vás něco chytím. Ale
19: už je to lepší než minulý týden.
16: To jo.
17: No už mluvíš.
19: No, už nezním jako Jirka Lábus, jenom jako jeho syn, takže to je dobrý.
17: No už seš taková Jiřina Bohdalová, takže to je dobrý.
16: A ty máš dlouhý vlasy.
19: No moc, právě že moc dlouhý ne, mám je hustší.
16: Ale jo.
19: Mám je hustší, moc další je nemám. Zjistila jsem, že jsem měla už dost jako dlouhý vlasy
17: předtím.
16: Ale je to dobrý.
19: Takže.
16: Je to dobrý.
19: Jo, děkuju.
17: Tak zatím, co si tady holky budou chválit vlasy a další věci, tak mi si pojďme dát radši muziku. Guns N' Roses, welcome to the jungle!
15: Rock Radio.

0: Rock Radio. Rock Radio.
1: Je 6 hodin a 10 minut a já jsem pustil další song, to jsem nechtěl, no to nevadí. Tak si pojďme, přátelé, dát dnešní rozcvičku. Už je tady připravená paní Anabel, jak se jmenuješ? Budeš dneska zase Anabel Šípková?
2: Jsem pořád Anabel.
1: Tak pojď na to.
2: To se nezměnilo od minulého týdne, to zůstalo stejný. Každopádně, přátelé, jelikož ceny benzínu stoupají raketovou rychlostí, tak jsem se rozhodla, že dnešní rozcvička bude benzínová. Seš ready, Honzíku?
1: Ano.
2: Jdeš cvičit?
1: Ne.
2: Takže dobré ráno, řidiči, řidičky a všichni, kteří dneska radši pojedete na kole. Je čas na ranní rozcvičku, protože benzín stojí, jak jistě víte, velmi hodně peněz. Takže dneska cvičíme tak, abychom spálili kalorie, ale nikoli v benzín. Honzíku, takže pojď, cvik číslo jedna budou dřepy. Takže jdeme. Jedna, Honzík se dneska krásně oblíkl, pak to uvidíte na našich sociálních sítích, má nádherné legíny, které jsem mu zapůjčila, ano, nahoru, dolů, a představujte si, že kontrolujete cenu benzínu u stojanů. Dolů, to snad není možný, nahoru, to radši dojdu pěšky.
1: Jak dlouho ještě, už se mi chodí asi 20.
2: Dobrý, v pohodě, tak pojďte další cvik. Praha, pravá noha, ne Praha, představujte si, že jedete po Praze, ale pěšky. Pravá noha dopředu. Levá noha dopředu, tak toto je simulace cesty k benzínce, když vám dojde benzín 200 metrů před stojanem. Následně si dáme cvik číslo 3, což bude rotace trupu. Doprava, doleva, doprava, doleva, a takhle přesně se rozhlížíte, jestli někde není levnější benzín.
1: Se rozhlížím, že potřebuji umělý kyčle.
2: Následuje zvedání paží, ruce nahoru. A teď pomalu spouštějte, protože přesně takhle vám padá nálada, když vidíte částku za plnou nádrž. No a na závěr si dáme hluboký nádech, výdech a zopakujte se mnou. Nebudu zbytečně túrovat motor.
1: Nebudu zbytečně túrovat motor.
2: Takže krásné ráno, přátelé, cvičte, protahujte se a pokud můžete, choďte pěšky, protože sice nedojdete daleko, ale aspoň vás to nezrujnuje, jelikož benzín už stojí aktuálně kolem 50 korun a pokud máte plnou nádrž, tak gratuluju, protože to už není auto, ale investiční portfolio na kolech.
0: Rock Radio.
1: Normálně jsem se zapotil, čověče.
2: To je dobře, to já to dělám kvůli tobě, za chvilku budeš fitnessák.
1: Na to, že jsem polonahej, tak nevím, no.
2: Ale sluší ti to.
1: Děkuju, pojďme si rád Rammsteiny, Engola, já se jdu vydejchat.

0: Kapela Ghost na Rock Rádiu se songem Spillways 20 minut po 6. Spillways, to jsou cesty plivanců. O, by šlo. Přátelé, rockeři nekecaj, rockeři už zase makaj, protože když se maká, není čas přešlapovat na místě, je čas zase něco trošku povrtat.
1: Ano, my jsme vám slibovali, protože na naší minulou rozdávačku byl obrovský počet zájemců, takže tady máme druhé kolo rozdávačky a kuvrtačky Stanley. Partnerem soutěže Stavmat stavebniny, dodavatel výrobků Debex van de, jak to je, Biden Braven.
0: Debex Biden Braven, to je česká firma, která nabízí spolehlivý výrobky, moderní technologie i kvalitu a krátký dodací termíny.
1: No a mimo toho patří mezi největší prodejce stavebních materiálů a střešních krytin v Čechách. Na 76 prodejnách seženete stavební materiály, střechy, okapy, nářadí a k tomu veškerý servis.
0: Což vy nebudete potřebovat, protože o vrtačku si budete moct napsat úplně zadarmo.
1: Ano, přesně tak, jako vždy, pište na Instagram, na Facebook, připište telefonní číslo a při pondělku zvedejte po 8:30 telefon, držíme palec.
0: A to ještě není všechno. Horste. Ne, to už je úplně všechno.
1: To bylo všechno.
0: Tak si za chvíli dáme jiné kafe a vzpomínky na budoucnost.
1: Já si jdu dát taky jiné kafe, teda furt to stejný ještě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
7: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
10: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
11: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Jiné kafe na Rock Rádiu s Peckou, vzpomínky na budoucnost. Tohle jsou moje vzpomínky na Gimple, protože to je rok 2003, to jsem Jiné kafe aktivně poslouchal.
1: Já bych vám chtěla prozradit, že jsem půjčila Honzíkovi své legíny a on se už hodinu nesundal a evidentně tady v nich bude vysílat do konce vysílání.
0: Já jsem doufal, že o tom nebudeš mluvit, ale když už je to tak, musím říct, že jediný co, že se mi trošku jako lepí pytel na stehna, ale jinak je to super, takže přátelé.
1: Kdo se chce podívat, jak to Honzíkovi služí, tak jsme to umístili na naše Instagramy.
0: No, teda zatím to tam umístila Anabel, já to tam jdu umístit.
1: Jo, přesdílej si to k sobě. Anabel Fárová, Jan Danda, můžete následovat a mít tam spoustu zajímavých zákulisních informací tady ze studia.
0: No, zajímavých, jenom informací bych řekl.
1: No, ale Honzíka v legínách každý den neuvidíte, takže...
0: Takže pokud se chcete v pondělí hned po ránu zblít, tak se tam podívejte určitě. No a my už se půjdeme podívat na to, co má Zuzka ve zprávách.
2: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Oslušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, plaťte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by the Mraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké pondělní ráno máme, půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, dramatika, disidenta, politika a jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce, debaty nebo happeningy po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Švédský Karolinský institut dnes oznámí laureáta nebo laureáty Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. Začíná tak Nobelovský týden, kdy se svět postupně do 12. října dozví letošní nositele tohoto ocenění za lékařství, fyziku, chemii, literaturu, mír a ekonomii. Nedělní vítěz pardubické Zlaté přilby Jan Kvěch se dnes postaví v Praze na start 57. ročníku plochodrážního memoriálu Luboše Tomíčka. Pojedou i další domácí závodníci Václav Milík a Daniel Klíma.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude zpočátku oblačno, místy ještě mlhavo, během dopoledne se ale mlhy rozpustí a začne oblačnosti ubývat. Odpoledne a večer na většině území až do vyjasnění. Nejvyšší teploty do 23 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D8 pozor, směr Praha, na nájezdu číslo exitem číslo 18 máme hlášenou nehodu dvou osobáků.
2: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzko, díky, pojďme na další muziku, dáme si Škorpíky, No One Like You. Já, dámy, doufám, že vás moc nerozčiluje, že tady děláme různý jako roznožky a roztažky v těch legínách.
1: Nám se to líbí, pokračuj.
0: A mám v tom pěkný zadek, musím říct, takže...
1: Tak to jsou push-up legíny, tak to bude tím.

0: I ploužáček uvede dnešní, no ne úplně rychlý kulendárium s datem 5. října. Je pondělí, svátek má dneska Eliška, případně Palmác, Placid a Maur. To jsou samý takový hezký jména, tak já bych asi zůstal u té Elišky.
1: Placid. Hmm? To je dobrý, to zní jak nějaká ryba.
0: Ano, to je, nebo v zahraničí to slyšíš. Sete Placid. A vlastně ne v zahraničí, nebo to je jedno.
1: Stačí, když zajdeš do večerky,
0: já bych
1: musíš jezdit na dovolenou.
0: Já bych do toho tolik nezabrušoval, jinak co se týče dnešních nehudebních oslavenců, asi můžeme zmínit, že na Rosky by dneska měl náš bývalý prezident Václav Havel, tak ho zdravíme tam nahoru. No a pojďme na muzikanty. 46 let slaví americký basák Paul Thomas, Good Charlotte. Věta 60 let má americký kytaristi David Bryson s Counting Crows. Věta 70 let slaví jirský zpěvák Bob Geldof spojený s kapelou The Boomtown Rats. Like 76 let by dneska oslavil britský kytarista Fast Eddie Clark spojený s kapelou Motorhead. Like 79 let britský zpěvák Brian Johnson, AC/DC.

0: Než to je tak hezký. A 81 let by oslavil už nežijící britský zpěvák Brian Connolly z kapely The Sweet. Přejeme všechno nejlepší.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Ježiš, to bylo hezký, to bylo, kdyby tě někdo tahal za koule.
1: To jsem tahala já tebe v těch legínách.
0: Já už se sundám slibu. Oslavenci, oslavený, přejeme všechno nej, za chvíli Dimitri a Lidice.
2: Mami, já mám řidičák.
3: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
5: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
6: Pomoc. Nemůžu dýchat.
7: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.

0: mát stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
3: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
4: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
5: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miloslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

0: 24. června roku 42.
1: Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: se nevešlo do zpráv.
1: Beast in Black dohráli 7 minut před 7, Zuzka teďka se rozehraje.
2: 67-letá Miriam z Kolumbie si udělala biznis z toho, co se děje v okolí. Za běžný drb si podle jednoho virálního videa účtuje kolem 5000 pesos a za pikantnější informace dokonce dvojnásobek a tvrdí, že si tímto způsobem už vydělala na dva domy.
3: Ty kráso, no tak to by naše český pavlačový drbny z paneláku byly milionářky, kdyby to prodávaly ty informace.
2: Mně to no. Jako přijde jako dobrý plán docela.
3: To je dobrý.
1: Vy vždycky, když jdeš domů a vidíš nějakou tu jednu nejmenovanou bábu za oknem, tam za tou záclonou.
3: Přesně, prej, to je určitě milionářka, ta má na tři domy.
1: A to prodává si tam byt koupila.
2: A tak teď se třeba pohybuješ mezi docela lidma, o kterých by si mohla prodávat
3: já
2: ty
3: bych
2: informace,
3: mohla, no.
2: Že jo?
3: Kdybych byla svině, tak už taky mám na barák, místo toho bydlím v podnájmu.
1: Doufám, že nás poslouchají teďka všichni muzikanti, co se s Anabel potkali letos třeba na roky, ne?
3: Všichni vás prásknu.
1: Jako má to dvě varianty, buď ti všichni začnou podlejzat a začnou ti chodit bomboniéry a kytky.
3: No a kvérko dík radši.
1: A kvérko díky možná, no a nebo ta druhá varianta, že třeba přijdeš domů a budeš tam mít pověšenou hlavu koně.
3: Ježíši Kriste, a tak, no, přemýšlím, co bych dělala s hlavou koně.
2: Takový rituál čarodějnický zas.
3: Nebo bych si ji nechala vyspat. Nebo? Vypadá docela dobře, takový ty bysty.
2: A pak bys to prodala.
3: A pak bych to prodala.
1: Takže vlastně ty budeš taky taková ta bába, která bude prodávat ty drby.
3: No nevím, říkám, že kdybych to určitě mohla, kdybych to měla dělat, tak už se to stalo, takže to už asi nepřijde.
1: Krásný business plán. Zuzku, díky, jdeme dál. Offspring. Rock Radio.

0: Offspring dohráli na Rock Rádiu právě teď 2 minutky před 7 hodinou raní. Máme pondělí a oni se nás ptají, why don't you get a job? Proč si neseženeš práci? To asi pro většinu z vás neplatí, protože počítám, že stejně jako my už v práci jste. Tak ať máte hezčí den, doufám, že vám ho ještě trošku nakopneme. Za chvíli třeba s právama se Zuzkou hned po 7, tak zůstaňte napříjmu.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
4: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké pondělní ráno, máme 7 hodin, jsou tu další zprávy. Vláda dnes projedná změnu financování asistentů pedagoga v základních školách. Podle novely ministerstva školství by se platily ze státního rozpočtu na základě počtu žáků a potřeb dětí. Doteď se finance přidělují podle doporučení poradny pro konkrétního žáka. Cílem je profesionalizace této pozice a to, aby byl asistent stabilní součástí školy. Ministerstvo financí dnes určí cenové stropy pohonných hmot na úterý. V pátek stanovilo na víkend a pondělí maximální cenu nafty na 48 korun a 54 haléřů za litr a benzínu na 45 korun a 97 korun za litr. USA chtějí do konce října uspořádat technické třístranné jednání s Ukrajinou a Ruskem o ukončení války. Podle prezidenta Zelenského by se schůzka mohla konat ve Spojených arabských emirátech. Další možností je prosincový summit G20 na Floridě, kam USA pozvali i Vladimira Putina. V 8. kole hokejové extraligy Pardubice porazili Spartu 6-4, Třinec vyhrál v Olomouci 9-0 a Liberec zvítězil v Mladé Boleslavi 5-3. Karlovy Vary si poradili s Plzní 4-1, Hradec Králové porazil Vítkovice 3-2 po prodloužení a Kladno vyhrálo v Litvínově taky 3-2 po prodloužení.
1: Rock Radio. Počasí.
10: Zpočátku bude většinou oblačno, ráno a dopoledne hlavně v severozápadní polovině Čech místy s mlhami. Během dopoledne se mlhy rozpustí a začne oblačnosti ubývat, odpoledne a večer na většině území až do vyjasnění. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
10: Na D8 se řeší nehoda dvou osobáků u Nové Vsi na exitu číslo 18 směr Praha. Na D11 se boural ve směru na Hradec na 39. kilometru. Na D1 pozor u Hvězdonic ve směru na Prahu na 28. kilometru se řeší nehoda. Tři osobáky se srazily taky na exitu číslo 354. Potom se boural na D7 ve směru na Prahu na 3,5. kilometru a taky na D46 ve směru na Olomouc na 25,5. kilometru.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Ať vám drby v práci vydělávají víc peněz než práce, vám přeje Honza.
11: Anabel.
10: A Zuzka.
0: 3:07 v pondělí, 5. října. Přátelé, když se řekne Stanley, tak tím nemyslím svýho oblíbeného striptéra, ale akuvrtačku.
11: Já jsem zrovna chtěla radši toho striptéra.
0: Dobře, tak to ještě vyřešíme potom. Nicméně nejdřív vyřešíme to, že tu každý den pro vás zase máme jednu krásnou akuvrtačku Stanley od firmy Stavmat Stavebniny a vy si o ní můžete psát.
11: Ano.
0: Dobře, no, tak já to řeknu celý.
11: Ne, řeknu
0: buď do
11: to,
0: našeho messengeru,
11: na Instagram, na Facebook, opakte telefonní číslo a zvedejte po 8:30 mobil. Myslím, že se už to pamatuje i méně obdařený křeček.
0: No, méně obdařený křeček tam zase stejně zapomněl napsat už několik telefonních čísel, takže...
11: Že přátelé, připište telefonní číslo. Že venku jak hnusně.
0: Je tam docela ošklivo, no, mlhá.
11: No,
0: víš proč?
11: Nevím.
0: Protože lidi jsou lidi, zpívá Aleš Brichta.
11: Tak jo.

Rock Radio. Rockovej výrok. Já to nebyl, já to neudělal. A už se to nebude opakovat. Brian Johnson.

0: Rock or Bust, AC/DC, pecka z roku 2014 na Rock Rádiu v 7 hodin a 10 minut. Není to náhodou, protože tuhle pecku za mikrofonem zpívá Brian Johnson, což je současný a stálej už zpěvák kapely AC/DC. Původně tam byl Bon Scott, ale v roce 1980, jak víme, zemřel a tak trochu nevědomky si vybral tady svého nástupce právě Briana Johnsona, který dneska slaví krásných 79 let. Je to neuvěřitelný.
1: To je nádherný. Příští rok 80. Doufejme, že se toho dožije, protože teďka nám nějak ty rokeři odpadávají jak hrušky ze stromu, takže doufejme, že i on se dožije zdárného důchodu.
0: Ano. Vzhledem k tomu, že jedou už zase tour, tak si myslím, měl. Že ještě by to mohl dát jako pár let.
1: Vypadá dědou, že ještě zachovali. Každopádně, pokud to nevíte, je to velký fanoušek automobilů, má dokonce rozsáhlou sbírku veteránů a moderoval i televizní pořad Cars the Rock.
0: Cars the Rock? Mhm. To se tak jmenuje?
1: Asi se to tak jmenuje. Mimo jiné taky závodil v motosportu, například jako náš Marcel, takový fanoušek do motorek.
0: Oni jsou si podobní, když je dáš vedle sebe, to jsou jak bráchové, jsou podobně vysoký.
1: Prakticky k nerozeznání. No a fanoušci můžou být rádi, že tam pořád je, protože v roce 2016 vlastně musel přestat kvůli problémům se sluchem úplně koncertovat, ale podařilo se mu získat nějakou vlastně takovou pomůcku na sluch, díky který se mohl vrátit na pódia.
0: Takže teď v současnosti ho můžete vidět a mohli jste vidět zase už i u nás na koncertě, když to AC/DC byli. Mě zaujalo, že se narodil v Británii, zpívá s australskou kapelou a bydlení má na Floridě. To je hezký.
1: Kdeže se narodil?
0: V Británii.
1: Já tady mám v Anglii.
0: No, to je...
1: Aha, tak já jsem blondýna dopí...
0: No nic, pojďte si na muziku.
1: Pohodě, já jsem,
0: Briana Johnsona zdravíme. Přejeme všechno nejlepší.
1: Jako
0: 79
1: já,
0: let.
1: Já jdu domů, čau.
0: Čau. Ozzy Osbourne právě teď na Rock Radio Dreamer.

0: Enter Shikari, It Hurts, to bolí v 7 hodin a 21 minut skoro. Je pondělí.
1: Ano, to je vidět na mojí mentální frešnosti. Povídej.
0: 5. října. Slaví se několik krásných mezinárodních dnů, který by se mohly speciálně vám holkám líbit. Je třeba Mezinárodní den bez prostituce. Mm-hmm. Ne, dobře. Světový den zánětu mozkových blan.
1: Ano.
0: Taky nic.
1: Ještě
0: Světový den architektury. To vás tak asi nezajímá. Ale je dneska Světový den učitelů. Pozor, neplést. V České republice slavíme Den učitelů 28. března, protože ten den se narodil Jan Amos Komenský, co skákal z okna na ženský. To známe, že jo, tuhle tu školní poučku. Nicméně dneska je Světový den učitelů a my víme, že spousta mezinárodních...
1: Takže ty máš svátek.
0: No, v podstatě jo.
1: To je to nejlepší.
0: Takže dneska bych nemusel do práce, ale musím potom učit trošně hned to, no, tak nic. Nebudu to rozmazávat, každopádně doufám, že pan ředitel neposlouchá. Ahoj, Pepíčko, dobrý ráno. Několik známých rockerů víme, že byli učitelé, nebo učili, než se stali známými rockery. Třeba Sting pracoval 2 roky jako učitel angličtiny. Brian May, že ho tam víme, že je velký astrofyzik, nebo velký vzdělaný a titulovaný.
1: Velký není, ale astrofyzik je.
0: Tak, dřív si s tím pádem přivydělával jako učitel matematiky a přírodních věd. Gene Simmons prej strávil několik měsíců jako učitel šestáků v newyorském Spanish Harlemu.
1: Chudák.
0: Ano, Mark Knopfler 3 roky pracoval jako lektor angličtiny a Sheryl Crow pracovala jako učitelka hudební výchovy. Zajímavý na všech těchhletěch lidech, ale je to, že se na to vykašlali a šli dělat muziku.
1: No, já se jim vůbec nedivím, protože ono dělat s dětma, to je hodně jako náročný.
0: Já držím palce dneska opět všem svým kolegům, který učí na základkách a středních školách, zvlášť, protože tam je to opravdový zvěřinec. Já jsem šťastný za to, že dělám lektora v Zušce, kde to je vlastně jedno.
1: Jedno, jestli je něco naučíš nebo ne.
0: No to ne, ale kde to je v pohodě, tak máš jedno dítě ve třídě na hodinu, takže tam je to sízný, navíc ty děti jsou talentovaný, jsou nějak
1: sízný,
0: předvybraný.
1: Sízný, neříkej, to zní divně.
0: Dobře.
1: Zvlášť s tvojí povahou, to bych si dávala pozor na výběr slov.
0: Ale prostě ty děti, že jo, jsou vzatý a přebraný do té školy na základě nějakých zkoušek, to znamená, že musí mít nějaký talent, to znamená, že většinou jsou úplně tupí, takže se tam nesetkáš takovým tím odpadem, který na těch základkách je.
1: Tak když neučíš ve zvláštní, no, tak...
0: Tam skončím samozřejmě. Takže všem učitelům všechno, nejde dneska, za chvíli se dáme rybičky 48, slibuju, že nebudu pít, což jako spousta učitelů dělá, že chlasta, aby to přežili.
1: Já si nedivím.
2: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet? A v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
4: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
5: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
7: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
14: Více na kopecký.cz.
15: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
16: No jasně, z MND to jde.
15: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
17: Jsem horská gorila z Ugandy.
18: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
17: Jsem horská gorila z Ugandy.
18: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman.

0: Slibuju, že nebudu pít, asi největší lež, kterou můžete kdy komu říct. Tady oni zpívají Rybičky 48. Máme minutku po 7:30, posloucháte Rokový rozjezd na Rock Radio a teď budete poslouchat Zuzku a její další rychlej přehled zpráv.
1: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio, co se děje?
2: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, dramatika, disidenta, politika a jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce, debaty nebo happeningy po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou i v dalších dnech. Švédský Karolinský institut dnes oznámí laureáta nebo laureáty Nobelovy ceny za fyziologie a lékařství. Začíná tak Nobelovský týden, kdy se svět postupně do 12. října dozví letošní nositele tohoto ocenění za lékařství, fyziku, chemii, literaturu, mír a ekonomii. Nedělní vítěz pardubické Zlaté přilby Jan Kvěch se dnes postaví v Praze na start 57. ročníku plochodrážního memoriálu Luboše Tomíčka. Pojedou i další domácí závodníci, například Václav Milík a Daniel Klíma.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Počátku dnes bude oblačno a mlhavo, během dopoledne se ale mlhy rozpustí a začne oblačnosti ubývat, odpoledne a večer na většině území až do vyjasnění. Nejvyšší teploty do 23 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V Unhošti se srazily dva osobáky na Pražské ulici, v Říčanech se bouralo na Říčanské a pozor taky na D1 ve směru na Prahu na exitu číslo 354 se srazily tři osobáky a na D46 se srazil nákladák s osobákem ve směru na Olomouc na 25. a 5. kilometru.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Přátelé, nevím jak u vás, tady v Praze je ještě trošku mlha, už mi to připomíná takový to počasí kolem dušiček a když mluvím o dušičkách, tak si teďka dáme Halloweeny Forever and One.

0: Forever and one, navždy a jedna. To je nějaký asi počtářský oříšek.
1: To je o mě, to je o nás dvou.
0: Jo?
1: Pro tebe, navždy,
0: jako, já jsem navždy já. A ty jsi jenom jedna.
1: Mm.
0: Aha, dobře. Tak já
1: těšíš
0: budu...
1: se?
0: Ne. Je 7 hodin, 38 minut, posloucháte rokový rozjezd na Rock Rádiu, přátelé. A my to teďka máme jeden tip, pokud chcete vyrazit za kapelou na muziku, za písničkou takzvaně. Kapela Kokot Minute, už miluju jenom ten jejich název, vždycky jsem ho miloval.
1: Je to skvělý.
0: Vyráží na podzimní tour, ale já miluju název tý tour, proto o tom mluvím. Oni to pojmenovali, rádi bychom se proslavili, než umřeme tour.
1: To je skvělý. Není to vůbec dlouhý, ale je to extrémně vtipný, fakt mě to baví.
0: Mě to trošku připomíná třeba, když Vypsaná fixa tehdy dělala tour Před náma hrajeme my, když sami sobě dělali před kapelou na koncertech.
1: Tak a celkově, to ušetřili aspoň, že?
0: Jo. A celkově cením, že my máme takovej ten náš čecháčkovský český humor v tomhletom, že když sem přijede nějaká zahraniční kapela, většinou je to takový pompézní, má to ty velký názvy, prostě Rozlučka, Navždy a už nikdy víc, prostě já přitom jako nic, že jo, za 3 roky pak jsou tu znova, protože se dají dohromady kvůli penězům zase. No a Češi si s tohle umějí dělat legraci právě a schazujou trošku pompeznost těch zahraničních tour tím, že právě vymýšlejí takovýhle dobrý názvy.
1: No, ten název je skvělej, každopádně vy určitě zajděte kluky podpořit, veškerý termíny najdete na jejich sociálních sítích, protože to bychom tady vyjmenovávali půl hodiny, tak ať vás nezdržujeme, koho to zajímá, najde si to jednoduše.
0: Dolní Cerekev, Horní Maršov.
1: Přesně, samý pompézní města vybrali chlapci.
0: Tak, Horní Studánky nad Odrou a podobně, je to krásný. Za chvíli Škvoři, pokřivený pohled.
2: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun.

0: iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová folie Deck Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Deck Dren za super cenu. Více na Deck.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
8: Přímo bychytrálí, s Chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
10: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

0: Architects Allen Mines 10 minut před půl před osmou už, sakra, jsem se vrátil v čase. Ježiš, před osmou na Rock Radio. Se omlouvám.
1: Ano, je to tak, já cítím zvuk motorek a slyším benzín. Ty ne?
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Když se řekne Zlín, tak si to v motorismu každý automaticky spojí s barem Rally. Jenže faktem je, že tomu tak nebylo vždy. Ještě na konci 40. a 50. letech byl Zlín, tehdejší Gottwaldov, doslova rájem motocyklů. Těch motocyklů, kterými se zdolávají překážky v terénu a polikají se notné dávky kilometrů. Gottwaldov byl hlavním městem endurážu, vždyť v mnou zmíněném období se tady hned čtyřikrát konala nejslavnější enduro soutěž světa, mezinárodní šestidenní. V té době patřili mezi totální světovou špičku naši jezdci i motocykly Java a ČZ. Bohužel, kdeže loňské sněhy jsou, naposledy se u nás jelo v roce 2002 a poslední česká medaile je nutně zapadaná prachem aspoň na té repre úrovni. Přesto u nás enduro není po smrti. Důkazem budiš i česká účast na letošní sté šestidenní, která se jede v Portugalsku od pondělí příštího týdne. Česká republika vysílá reprezentanty do obou hlavních kategorií, jmenovitě Tomáš Koucký, Jiří Hádek a Krištof Kouble na světovou trofej a Matyáš Klum, Jaroslav Kalný a Matěj Skořepa, stříbrná váza juniorů. A v soukromých týmech se objeví třeba trojice Martin Balatka, Filip Fiala a Milan Kurfist za Motorsport Boskov. Tak držte českým klukům palec, jen ty čízy a javky už by bylo zbytečné na šestidenní hledat. Hledat tak na výstavce veteránů.
2: Rock Radio Motokeci.

0: vázaný krví. Bloodbound od Hammerfall, 2 minuty před 8 dohrává na Rock Rádiu v dnešním pondělním rockovém rozjezdu.
1: Ano, řekl si to moc hezky, kolego, pokračujeme v naší show. Máme před námi poslední hodinku a předtím si dáme zprávy počasí a dopravu.
0: To znělo jak přistupujte blíže, kupujte stupenky na náš autodrom. Ano, vidíte, nevídané, slyšíte, neslychané.
1: Já jsem si dala čáru píka, mám spoustu energie, jdeme na to.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
7: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
8: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
9: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
11: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
12: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
11: Informační služby?
12: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
11: Kavárna?
12: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
11: Salonek?
12: Správně, uhodlo si.
11: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké ráno, máme krátce po 8, jsou tu další zprávy. Před okresním soudem v Ostravě dnes stane bývalý poslanec za ČSSD Petr Wolf obžalovaný za to, že se vyhýbal vězení za dotační podvod. Za podvod dostal 6 let za Mřížemi, před uvězněním ale utekl do Paraguaje, za což může dostat další 2 roky. Poslanec motoristů Filip Turek se na svém facebookovém profilu na základě rozhodnutí soudu omluvil společnosti Seznam.cz za tvrzení, že její zaměstnanci nahlížejí do e-mailů uživatelů. K soudem nařízené omluvě přidal vyjádření, podle něhož Seznam a jeho média přijdou o peníze od státu za mediální kampaně. Slovenská policie zadržela matku 13-letého chlapce, který minulý týden na základní škole na severu Slovenska zabil 2 lidi. Matka podle slovenských médií krátce po této tragédii vyhrožovala ředitelce školy smrtí a nyní se nachází ve vazbě. Hokejisté Českých Budějovic a Brna dnes uzavřou program 8. kola Tip Sport Extraligy. Motor do zápasu vstoupí s bilancí 2 porážek z kluzy soupeřů.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Počátku bude většinou oblačno, dopoledne ještě mlhavo, zejména v severozápadní polovině Čech. Během dopoledne se mlhy rozpustí a začne oblačnosti ubývat, odpoledne a večer na většině území až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D56 se pozor ve směru na Frýdek Místek na 43. půltém kilometru se srazily 2 osobáky. V Prostějově se řeší nehoda na Kostelecké ulici, v Únhošti na Pražské a na D46 se bouralo ve směru na Olomouc na 25. a půltém kilometru.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Abyste si dneska nespletli piko s pikajem, vám se Honza.
5: Anabel.
0: A Zuzka.
4: 3:08 v pondělí 5. října. Přátelé, aku, vrtačka, Stanley. Tři slova.
5: Přesně tak, kdo si chce provrtat prst, varlata či jiné končetiny, tak nám napište na náš Messenger, Instagram, Facebook, nezapomeňte připsat telefonní číslo a zvedejte za půl hoďky telefon.
4: Jsem tak trošku tajně doufal, že si na to vrtání varlat zapomněla a ne.
5: Nezapomněla, dobře. Nikdy.
4: Takže celý týden zase budeme vrtat varlata jednomu z vás už za půl hodiny, tak si pište, nezapomeňte na telefon. A tohle už jsou Rolling Stones, Anybody Seen My Baby.
1: Rock Radio.

0: Je 8 hodin 12 minut, ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu a Harley zpívali o tom, že je důležitý, aby jsme byli přirození. Někteří jsou hodně velký přirození.
1: Někdo větší, někdo menší.
0: Tak. Je pondělí 5. října. Děda bude vzpomínat, dneska to teda nemám nic moc vtipného, ale aspoň tak snad něco zajímavého.
1: Takže standard.
0: Standard, jako vždycky, přesně, jakovej ten low cost, co tu je vždycky. Elton John vydal 5. října roku 1973 svoje 7. studiový album Goodbye Yellow Brick Road. Zajímavý na něm je, jak rychle vzniklo. Jeho textař Bernie Taupin napsal ty texty k albu za necelý 2,5 týdne a Elton k tomu udělal tu muziku jenom za 3 dny a to všechno během toho, co bydleli na hotelu v Kingstonu na Jamajce.
1: Kvalita tomu odpovídá, takže...
0: No vzhledem k tomu, že toho alba se prodalo zatím víc než 40 milionů kopií a je to jeho nejúspěšnější deska vůbec, tak si myslím, že jo. Nevím, čím se tam našňupali tehdy, nebo jak to udělali, každopádně potom to tam měli i nahrávat, což se nakonec nestalo, protože zjistili, že to studio, který tam je, kde nahrávali třeba Stouni, stojí vlastně docela za prd, takže se vrátili do tvé oblíbené Francie.
1: Francie, Šnicí a tak dále.
0: A tam i Šnicí nahrávali s Šnekama celou tu desku, kde ji potom prostě i dodělali. A 5. října roku 1973 jí pokřtili. Elton podle té desky potom pomenoval i svoje Goodbye Farewell Tour, když se loučil s kariérou a přestal koncertovat.
1: Já myslela svýho Šneka Mazlíčka.
0: Já doufám, že žádnýho Šneka nemá. To jsem neviděl. Nicméně teda, když už jsme u toho Eltona, je zajímavý, že teďka na konci září křtil v Londýně novej hudební prostor firmy Apple, takže po dlouhý době stanul na pódiu, aby zahrál a krom toho teďka je nějaký jako kolem něj takovej jak to říct, drby se šířej, že by mohl vyjít novej duet s Georgem Michaelem, že jo, ten už je taky prostě nějakou dobu mrtvej, že kdysi v 90. natočil ještě kromě jejich hitovky Don't Let the Sun Go Down ještě jednu a že teďka ji možná vydají, tak
1: se necháme překvapit.
0: Tolik od dědy, už dneska nic víc nemám.
1: Díky bože, pojďme na muziku Aerosmith.

0: 8:23 na Rock Radio Dropkick Murphys dělají Turn Up That Dial, což česky by se dalo otočit jako říct, jako otočtím kolečkem, jsem chtěl říct. Tak. No a pokud chcete s náma, přátelé, otáčet kolečkem, což už děláte celých 18 let, tak můžete, protože budeme slavit narozky.
1: Ano, i letos nás čeká velkolepá oslava narozenin, tentokrát se přesouváme z Plzně do Zlína a vy můžete být u toho s námi.
0: Sportovní hala Datart bude hostit jednak 3 kapely, které vám neprozradíme, ale můžete najít v naší grafice na sociálních sítích, myslím si, že je uhodnete. No a kromě toho tam bude spousta další legrace.
1: Ano, budeme tam křtít hned 2 kalendář. Do psích náušnic, kalendáře, mužský, ženský, bude tam muzika, bude tam celý náš rock rádiový tým a spousta další zábavy.
0: Já vidím ty psí náušnice, tady už neřeknu vůbec nic. Pokud chcete lupeny, prodáváme momentálně bratru za 890 korun na našem webu rokovyradio.cz.
1: Ano, a dále už budeme jenom zdražovat, takže doporučujeme, pořiďte si je včas, protože ušetříte.
2: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
1: Zuzka říkala, hlavně to neposerte, jdu to natáčet. Tak vyšlo to skvěle, já jsem ráda, že to takhle vyšlo. Pojďme radši na muziku.
0: Nevešli jsme se do minuty a ještě to bylo blbý, ale to nevadí, protože psí náušnice ty já budu mít dneska před obličejem celý den. Tak si pojďme dát Luci, za chvíli bude Dotknu se hovně.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogr i brds.cz.
7: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
10: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
11: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
12: Laminátovou.
11: A voděodolnou.
12: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
11: Přesně.
12: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
11: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
13: Do Brna, do Prahy.
14: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
15: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
16: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
15: A co je chytrárt?
16: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
15: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
17: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

0: Lucie se dotkne ohně, 3 minuty po 8:30 a my neskýháme, pojďme na sport.
1: Já jsem chtěl něco říct, ale řekne.
0: Řekni to.
1: Ne, neřeknu.
0: Tak neříkej.
1: No neřeknu.
0: A neříkej.
1: No neřeknu.
2: 18, ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
3: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
4: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.
2: Rock Radio. Sport.
5: V 8. kole hokejové extraligy Pardubice porazili Spartu 6-4. Třinec vyhrál v Olomouci 9-0 a Liberec zvítězil v Mladé Boleslavi 5-3. Karlovy Vary si poradili s Plzní 4-1, Hradec Králové porazil Vítkovice 3-2 po prodloužení a Kladno vyhrálo v Litvínově taky 3-2 po prodloužení. Hokejisté Českých Budějovic a Brna dnes uzavřou program 8. kola. Motor do zápasu vstoupí s bilancí 2 porážek z kluzišť soupeřů a bude se snažit potvrdit dobrou bilanci v Budvar aréně. A nedělní vítěz pardubické Zlaté přilby Jan Kvěch se dnes postaví v Praze na start 57. ročníku plochodrážního memoriálu Luboše Tomíčka. Pojedou i další domácí závodníci jako Václav Milík a ročníku plochodrážního memoriálu Luboše Tomíčka. Pojedou i další domácí závodníci jako Václav Milík a Daniel Klíma.

0: To je zajímavý, Zuzku, proč v tvým podání pojmenování Budvar Arena zní tak sexy?
1: Že jsi nadržený starý straight.
0: No já jsem dostal jsem chuť na pivo, jsem chtěl říct, ale tak tohle jak je možný.

0: Joan Jett and the Black Hearts, I love rock and roll, miluju rock and roll, asi víc než cokoliv jinýho na světě, 9 minut po půl devátý.
1: Tak to si přehnal, nejvíc na světě miluješ mě a až potom rock and roll.
0: Ty jsi mi teď, řekla, že jsem... co jsi to řekla?
2: A tak tebe, pak mě a pak tebe.
1: Jo, přesně, máš to ještě rock and roll na třetím žebříčku. Co si to vůbec dovoluješ, Honzo?
2: Neskutečný.
0: Jako můžete mě někdo těch hyder zbavit tady, prosím
1: ne,
0: vás, pomoct!
1: My jsme tvoje, hydry a chceš si nás nechat.
0: Naštěstí, co si nechat nemůžu, jsou vrtačky. Jednu tady máme, teď ji někomu půjdeme rozdat.
1: Ano, kdo si napsal o Stanleyho mobil do ručky.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
4: Informační služby?
5: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
4: Kavárna.
5: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
4: Salonek.
5: Správně, uhodlo si.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
7: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro

0: nové systémy Šídl za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz.
1: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
0: Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kybrík je zpátky v KFC.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
8: Viděl jsi to?
9: A co, jako?
8: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
9: No má bejt.
8: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
9: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
8: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
9: Radši dopí a jdi to Petkovi třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
10: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
11: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
12: Dvě minuty před 8:45 rozdáváme další akuvrtačku Stanley, kterou nám věnovali Stavmat stavebniny do dnešní rozdávačky a náš telefon už je spojený s Týncem nad Labem, kde je v tuhletu chvíli vzhůru Petr. Dobré ráno.
13: Dobré ráno.
14: Dobré ráno.
12: My tě zdravíme moc a prosím tě, co ty a vrtání?
14: No já furt do něčeho vrtám.
13: Furt, jo?
12: Do někoho.
14: To taky.
13: Co rád vrtáš, jak často, pověs nám o tom více.
14: No, tak předělával jsem bydlení, takže vrtám do sádru, kartonu, do dřeva. Vlastně jsou, co si manželka vzpomene do toho.
13: Teď tě nějak špatně slyšíme, jsi nám vypadl, jsi někde v autě.
14: Ne, jsem v práci, chodím tady po place.
13: Tak nechoď, stůj na místě, kde máš signál.
12: Prosím tě, Jo. Jedna, dva, halo. Prosím tě, přepínám, tady Orel volá poštolku. Hele, co děláš za práci, když jsi takhle šikovnej?
14: Já dělám skladníka.
12: Ty děláš skladníka, ale jako doma seš teda takovej ten manžel pro všechno?
14: Doma takovej ten manžel pro všechno, ano.
12: Ty kráso. No ale to seš hodně šikovnej, hele, neumíš třeba taky, já nevím, udělat Prahy, potřebuji domů teďka.
13: Já taky.
14: Prahy umíme.
13: Fakt? A dorazíš do Prahy?
14: Prahy do Prahy umí dělat tkán.
12: Fakt? Je levnej.
13: A to je ten, co si říkal, že mu nesmíš. To je ten, co si říkal, že mu nesmíš říct, že si vyhrál vrtačku, jinak tě zaměstná, to je on teda.
14: Přesně tak, no.
13: Takže doufejme, že nás neposlouchá, tchán.
14: On poslouchá konkurenční rokový rádio.
13: No tak to je teda
12: tak to vůbec, vrchol, to jako,
14: to on je se... starší, on je spíš na ty starší rokový fláky, takže
13: jasně.
14: On poslouchá.
13: Ale ty zníš docela mladě, kolik je?
14: No, zase tak mladý už nejsem.
13: No kolik?
14: No 45 mi bude za půl
13: roku. Jo, tak to máš hlásek, jsem typovala, no. Tak 30 max, jako jsem se chtěla radovat, Boži, že máme šmaré, i mladý posluchače. A ono nic.
12: Já, kdyby se rozvedl, tak tady Anabel schání šikovnýho šamstra, tak potom zavolej.
13: Ne, potřebuji doma udělat tak půlku bytu, tak když tak se rozvím.
12: Já bych to radši ukončil. Petře, prosím tě, moc gratulujem. Vrtačka tak Stanley jo. Dorazí, toho názvu se nebojí, je to typicky chlapská akučka. Moc jí užij, doufáme, že ti paní moc nezaměstná, aby ti zase neodešla brzy. Manželku pozdravuj, tchána, prosím tě taky. Třeba až mu řekneš, že tu vrtačku máš, tak začne poslouchat nás a jinak přejem krásný ráno.
13: Krásný ráno, hezký den, ahoj.
14: Ahoj.
15: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat Stavebniny, dodavatel výrobků Debex by Dem Raven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: No a teď už si budeme zatancovat.
13: Ano, na valčíček. Raz, dva, tři, dva, dva, tři, raz, dva, tři,
12: čtyř, pět, šest, dva, tři, tři.

0: Ladíte rokový rozjezd na Rock Radio a tohle je jeden z mých oblíbených hlasů, Chris Cornell, který už taky bohužel zpívá z Ono světa, Nearly Forgot My Broken Heart.
1: No a pro nás je to rokový dojezd, protože my právě teď končíme.
0: Prosím tě, já mám na to takovou otázku.
1: Ne.
0: Dneska má 39 let výročí vydaný album Bruce Springsteena Tunnel of Love, Tunel lásky. Mm-hmm. Nevíte, holky, co znamená ten název?
1: Nevím, co tím...
0: Co by mohlo být Tunel lásky? Říct,
1: no, jako... Představuji si pod tím spoustu věcí.
0: Třeba to.
1: Nebudu to říkat do rádia.
0: Jsou všechny jako tajný?
1: Samozřejmě.
0: Že je to nějaká jako prasárnička trošku?
1: No nevím, mohlo by to být jako dvojsmyslný.
0: Já jsem myslel, že to je třeba, nevím, tady...
1: Podchod tady někde v Praze 4.
0: No, třeba Strahovský.
1: Tam je napsáno Neboj, ne? Tam v tom
0: ano, jednom... tady na tom Žižkovském tunelu je napsáno Neboj z jedné strany.
1: Tak možná mluvil o tady tam tunelu Neboj.
0: Okay.
1: Nebo o tunelu Blanka, já nevím.
0: Tak přátelé, nebojte se, dneska už žádnej tunel neuslyšíte, ale zítra budeme v 6 zase zpátky.
1: Ano, budeme na značkách, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a páčik slimáčik.
0: Ahoj.

0: Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Vláda dnes projedná změnu financování asistentů pedagoga v základních školách. Podle novely ministerstva školství by se platili ze státního rozpočtu na základě počtu žáků a potřeb dětí. Doteď se finance přidělují podle doporučení poradny pro konkrétního žáka. Cílem je profesionalizace této pozice a to, aby byl asistent stabilní součástí školy. Ministerstvo financí dnes určí cenové stropy pohonných hmot na úterý. V pátek stanovilo na víkend a pondělí maximální cenu nafty za 48 korun a 54 haléřů za litr a benzín na 45 korun a 97 haléřů. USA chtějí do konce října uspořádat technické třístranné jednání s Ukrajinou a Ruskem o ukončení války. Podle prezidenta Zelenského by se schůzka mohla konat ve Spojených arabských emirátech. Další možností je prosincový summit G20 na Floridě, kam USA pozvali i Vladimira Putina. V osmém kole hokejové extraligy Pardubice porazili Spartu 6-4, Třinec vyhrál v Olomouci 9-0 a Liberec zvítězil v Mladé Boleslavi 5-3. Karlovy Vary si poradili s Plzní 4-1, Hradec Králové porazil Vítkovice 3-2 po prodloužení a Kladno vyhrálo v Litvínově taky 3-2 po prodloužení.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Zpočátku bude většinou oblačno, dopoledne ještě hlavně v severozápadní polovině Čech mlhavo. Během dopoledne se mlhy rozpustí a začne oblačnosti ubývat. Odpoledne a večer na většině území až do vyjasnění. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D7 se bouralo ve směru na Chomutov na 3,5 kilometru, srazil se tam náklaďák s osobákem. Boural se taky v Plzni na Tyršově ulici, je tam teď hodně silný provoz a v Praze opatrně ve Strahovském tunelu, tam se řeší nehoda směr Barrandovský most.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, rokový dopoledne.
2: Já vás zdravím, rokeři, začíná rokový dopoledne s Danem. Kamil se nechal ostříhat, on říkal, že ty osmdesátky zhodí dneska, že půjde pěkně na ježka.
1: Kamil je uhličil.
2: Ne, u zubaře, dělám si srandu samozřejmě.
1: To je hezký, jak jsi pobavil sám.
2: Jo.
1: To je boží.
2: Teď se tady podívej na návrhu. Tak jsme tady pobavili všechny. Tak Zuzi, já se tou budu loučit.
1: Tak já se s tebou taky loučím.
2: A já vám pustím nějakou hudbu Deep Purple, Dogu, Judas Priest, nebo Republic, baby.

0: Deep Purple, Soldier of Fortune z roku 1974. Ještě David Coverdale tohle zpíval. Později to zpívali z Whitesnake, tohle písničku. Ale my se budeme bavit, já jsem si připravil Tři sestry, něco od ní novějšího, je to teda 6 let stará záležitost, ať seš punk, protože se blíží Fanánkova tour a bude to Fanánek Tour 60, protože on oslavil 60. nedávno a začínají už v listopadu, takže my to máme skoro za měsíc, je to 6.11. v Hranice na Moravě a 7. hned jsou v Hradci Králové, což je škoda, protože já zrovna budu ve Zlíně, budeme slavit narozeniny, naše rádio, ale o tom se teďka bavit nebudem, ale zrovna to tak blbě vyšlo, jinak bych se asi stavil a podíval se na to. On je vydal Fanánek, teďka v září vydal nový CDčko, jmenuje se Fan 60 a vyšlo, hned vám to řeknu, vyšlo to 18. září, takže kdybyste si to chtěli poslechnout, jsem tady pouštěl z toho ukázku, tak si to puste, jsou tam dvě nebo tři nové zajímavé věci, tak si to poslechněte. Tak jdem na to, Nightwish, Bon Jovi, Pain, anebo Tři sestry a což punk.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Tlačím, ale moc to nejde.
6: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
7: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
6: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
8: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
9: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
8: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
9: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
8: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
9: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
11: Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.
16: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
17: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
18: První nápověda je v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
17: Navádění letadel?
18: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
17: Technik ve věži?
18: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
17: Elektrikář?
18: Jo, přesně tak.
17: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Osušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, vlaďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dembraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Bon Jovi, Keep the Faith, rok 92. A my se pomalu posuneme o trošku dál, posuneme se o 14 let dál, a to na kabáty, na burláci, protože kabáti teďka jedou tour a jedou to jakoby k výročí CDu Burla, Korida, burláci, písnička, k albu Korida, který slaví 20 let a vlastně celý to, celá ta tour je založená na, na tomhletom CDčku, kde vlastně dělali velký průřez tohle alba. O víkendu vlastně teďka 3. října byli v Českých Budějovicích, odkud naše rádio pochází. Jsem koukal, že Kamil tam byl, on vám zítra určitě o tom poví víc. No a pokračují a zítra jedou do Jihlavy, takže kdo máte koupený lístky do Jihlavy, tak určitě se tam budete podívat. Ve čtvrtek jsou v Brně a pak ještě jsou v sobotu v Brně. Takže máte šanci se podívat dolů na Vysočinu, tam se mrknout vlastně na, do Jihlavy a pak přijet do Brna. Udělat tam třeba dvoudenku i můžete, kde máte rádi, rád si můžete klidně dva dny. Takže jdem na to, kabáti, burláci.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Sleva 20%.
5: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám Baru povedlo, jako z katalogu.
4: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
12: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
11: Co?
12: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
11: Skla prostroje.cz.
12: Specialista na skla pro pracovní stroje.
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
14: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
15: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
14: Navádění letadel?
15: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
14: Technik ve věži?
15: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
14: Elektrikář?
15: Jo, přesně tak.
14: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
16: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a

0: grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
1: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
4: Rock Radio. Co se děje?
5: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Vopici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti gooout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, s MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Vyber si ze široké nabídky Direkt Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direkt Auto. A to i v Direkt Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direkt Auto. Konečně férový autobazar.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Zprávy.
1: Pohodové dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Vládu Andreje Babiše čeká dnes několik citlivých témat. Ministři projednají změny ve financování asistentů pedagoga. Vrátí se ke kritizované státní kulturní politice a rozhodnou, zda se zapojí do sporu u ústavního soudu kvůli novele rozpočtových zákonů. Cestovní kanceláře spustili prodej First Minute zájezdů na příští léto. Lákají na slevy, větší výběr i možnost bezplatného storna nebo změny destinace. Ceny ale může ovlivnit zdražování leteckého paliva, které za poslední 3 měsíce vzrostlo o třetinu. Hokejisté Českých Budějovic a Brna dnes uzavřou program 8. kola Tip Sport Extraligy. Motor do zápasu vstoupí s bilancí 2 porážek z kluzišť soupeřů a bude se snažit potvrdit dobrou bilanci v Budvar aréně. V sezóně tam bodoval ve všech 3 utkáních, 2 z nich vyhrál. Kometa zvítězila ve 3 z posledních 4 duelů.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až jasno, zpočátku na jihu území až oblačno, nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D3 na 80. kilometru na trase Kaplice Mezno je odstavené osobní auto pro defekt kola. Je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rokový dopoledne.
2: Tak, rokeři, máme první hodinku rokovýho dopoledne s Danem. Já dneska zaskakuju za Kamila, kdo jste přišel pozdějc. Kamil bude zítra, on dneska u zubaře, on se dělá krásný americký úsměv. No a já jsem včera četl takový perfektní článek. Já se s vámi musím o něj podělit. Asi z toho většina četli. Já vím, že se to k nám moc do roku nehodí, ale i tak to zvládnem, že Eva Farná se rozešla s svým manželem. Já říkám, že konečně ta písnička dozrála, tak měl s ně vůbec rád. Takže my zahrajeme Evičce a tomu jejímu kudrnáču a nekonce jmenuje Dimitria Traktor. Spolu se cítíme živí.

0: muzika. Rock Radio, rockovej výrok.
1: Metalových kapel, co zpívají o zabíjení draků, souložení a chlastání, je víc než dost. Joakim Brodem.

0: Dohráli Sabaton, Resist and Bite a právě dneska Joakim Broden slaví 46 let, tenhle ten hudebník, který má kořeny i v Česku, on je švédský zpěvák, ale jeho máma vlastně tenkrát se narodila v Československu, takže má oboje občanství a on se v roce 2016, kdo to neví, tak se hlásil na českýho Slavíka, dostal 9286 hlasů a umístil se na 5. místě. No vidíte, taky jsme mohli mít Slavíka, už máme Nojda, tak jsme mohli mít tady ještě Joakima Brodéna. Tak mu přejem za celý rokový rádio všechno nejlepší, ať se mu daří, ať nám dál tvoří skvělou hudbu. A já vám pustím další hudbu, nějakou skvělou, třeba Limp Bizkit, Proteuse, anebo Nirvánu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: šíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice. Je
5: to
6: přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás. Váš názor?
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
9: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
10: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
9: Salonky.
10: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
9: Úklid.
10: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
9: Ha, kuchař.
10: Správně.
9: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
11: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
12: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
13: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
14: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
15: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
17: Tak dobře poslouchejte.
16: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
17: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
16: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
17: Budete viset 101 metrů nad zemí.
16: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
18: Maminko!
17: Prostě pořádnej adrenalin.
16: Tenhle zážitek najdete pouze na...
19: Firma na zážitky.
17: CZ. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
20: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
17: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
21: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akunářadí Hilti. Protože profíci vědí.

0: Josef Gabčík. 18, 18, usmívá se, dýchá na mě. Ale my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Jim Simmons, See You Tonight, písnička se tak krásně táhla, jak těch posledních 20 minut, co čekáte na obědní, na pauze na oběd, tak takhle přesně se to pomalu táhlo. No a my se uvidíme taky večer, ale to až 7.11., protože my pojedeme do Zlína, kde budeme slavit 18 naše rádio narozeniny, takže můžete tam být u toho s náma, my tam budeme moderátoři všichni, budou tam tři český kapely, které my tady hrajeme. To už máte v nápovědi, když se kouknete na naše socky, tak tam najdete vlastně plakát a v tom plakátu to uhodnete, protože je to jednoduchý. Jo, tak to rozluštíte. Kdo to ještě nerozluštil, tak tam bude Eva Vašek. Nebude. Mrkněte na to, najdete to tam. A tenhle měsíc už jsme zdražili, už tam máme o kilo dražší, takže je to 890 korun. Najdete lístky na rokemradio.cz, tam se kouknete na ty lístky, tam se je koupíte, je to 890 a další měsíc je 990. Takže spěchejte, to máte o kilo levnější, protože to máte jednoho panáka.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a nás za chvilku čeká elektrický oběd, takže už mě pomalu posílejte zprávy, co chcete zahrát, to pomalu rozjedem. Já se nachystám nějaký pecky, ať vás trošku rozproudím. Takže Marilyn Manson, Honza Křížek, Iron Maiden.
2: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
3: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešní.

0: Šindelů. Karvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Karvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz
1: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
2: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
9: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.

0: vytvořeno s použitím AI.
1: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Cake Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc než si myslíte.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej, akou nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
8: Tak nečekejte, jezděte!
9: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
10: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
11: Více na kopecký.cz.
12: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
13: vybrat dobrý materiál
14: a vybudovat náš domov.
15: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
16: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
17: Zprávy. Krásné pondělní dopoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce, debaty či happeningy po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou i v dalších dnech. Španělsko čekají předčasné volby. Budou se konat v neděli 29. listopadu. V krátkém prohlášení z vládního paláce tamní premiér řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která vládla ve Španělsku v posledních letech. Předčasné volby žádala pravicová opozice i někteří provládní politici. Útočník Patrik Šik podruhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. 30-letý kanonýr Leverkusenu v jarní části hlasování smazal ztrátu na podzimního vítěze Pavla Šulce a loňského obhájce trofeje nakonec porazil o 19 bodů. Na třetím místě skončil reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
18: Rock Radio. Počasí.
19: Dnes bude polojasno až jasno, zpočátku na jihu území až oblačno, nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů.
20: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
21: Rock Radio. Doprava.
19: Na D46 na 32. kilometru na trase Vyškov-Olomouc je porouchané osobní vozidlo, je tam překážka na vozovce a je tam průjezd se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte.
22: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
23: Elektrický oběd.
19: Tak, rokeři, jsme v elektrickém obědu, žádné vykecávání, jdeme rovnou na písničky. Mám tady ještě třeba jedno, dvě volné místa, tak si ještě pište, ať vám něco pustím. Já vystřelu, Gáni, Don't Cry.
23: Rock Radio.

byli Gáni, Don't Cry, to jsem vystřelil já a já už tady mám zkaz. Ahoj Dané, snad nejsem moc rychle na elektrický oběd, neměl bys tam prosím tě hodně starý krucipisky, ať nám to pondělí hezky začne, díky, moc děkuju, druide. Tak to je pro tebe, mám tady samozřejmě cirkus dneska, nebude, krucipisk.

To byly Bullet for Man Valentine, Heart Burst into Fire od Lenky. Pro všechny, co tuhle milou, tuhletu kapelu, skvělý song, skvěle jsi to vybrala. Úplně z nás tady krásně naladila. A já už tady mám další zkaz a mám tady od Davida. A David tady píše, zdravím, zahraj nějakou pecku pro Dlaždic, pro Dlaždi, Dlaždice do Žďáru nad Sázavou. Ať nám ta práce jde od ruky. Díky, moc vás rádi posloucháme. Song nechám na vás. No, tak jsi nechal na mě, takže vybírám já. Takže Red Hot Chili Peppers, Parallel Universe.

0: vám to praví
1: zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
8: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
9: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
8: Co?
9: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
8: Skla prostroje.cz.
9: Specialista na skla pro pracovní stroje.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
11: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
14: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
16: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
17: 每一件漂亮的T恤条纹多多 品质保证 只需要您的几条个人信息和银行卡号
18: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
19: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
20: Promění.
19: A v novou sukínku?
20: Promění.
19: A v paraplíčko?
20: Promění.
19: I na obal pro pastelky?
20: I v obál.
19: A v baťůžek?
20: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
21: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
19: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
20: Běž už.
21: Více na cestaodpadu.cz.

To byl George Harrison, bylo od Michala, ať nám to pondělí krásně utíká. Dneska bude hezký den, to už se v Praze dělá krásně, my už tady máme úplně modro, vzadu tady ještě vidím mlhu, tak aspoň nebude mít depresi. A já už tady mám další zkaz a píše mi tady Tomáš. Ahoj Dané, nechal bys prosím zahrát nějakou starší věc od Metallica, jsme s parťákem Šébou na Orlici na Rybách, tak ať nám to pěkně jezdí. Díky, hezký den všem, Tomáš. No kluci, tak já jsem tady vybral Metallicu a One, snad vám to udělá radost. A já jsem si vzpomněl, když jsme u těch ryb, tak jsem slyšel nějaký podcast, že chlapi se málo fotěj, a když se fotěj, tak s rybama tam se nejvíc smějou, jo. Pak se mrkněte vždycky na ty rybáře, mám fotku s manželkou, má takový jako nic moc výraz, a pak je s tím kaprem nebo s nějakou jinou rybou a to se vždycky tlemí. Takže pro rybáře Metallica One.

stupid. Alice Cooper, hey stupid, hotelišky pro všechny, co nemají rádi. Stupidní pondělí napsala. A já tady mám další zkaz a mám tady: ahoj Dané, chtěla bych popřát všem posluchačům a hlavně i tobě krásný den plný pohody, úsměvů a lidí, které máme rádi, a hlavně posílám pusu svému manželovi Jirkovi a našemu synovi Peťovi. Jste moje největší štěstí a celý můj svět a prosím o kabáty, pohodu, ať dnešek pořádně nastartujeme. Předem moc děkuju, Verča. Tak Veru, kabáti a pohoda.

0: Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. 3 půvabné ženy, 3 epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: Jsem horská gorila z Ugandy.
13: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
12: Jsem horská gorila z Ugandy.
13: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách.

Ozzy Osbourne, Goodbye to Romance. To bylo od Sapči, Sapča mě psala, ahoj Dané, prosím tě, zahraj něco od Ozzyho, nechám to na tobě. Tak já jsem ti zahral tuhle písničku, snad se ti líbila. A já už tady mám další zkaz a už budou poslední dva, takže já vám to přečtu naraz, protože pak už přecházíme do rokovýho vorazu. Psali jste mi moc tady písniček, já jsem to nestihl odehrát, to by bylo tady tak na tři dny, tak třeba zítra napište Kamilovi a Kamil vám to zahraje. Takže předposlední dvě písničky a máme tady Blue Effect a píše tady Fanda. Ahoj, prosím tě, zahraj Blue Effect Sluneční hrob, už se nám to blíží, ty pelíšky. Tak Fanda už tady myslí na Vánoce, ten už se těší na bramborový salát, na řízky a na kapra. Ale kdo neví, tak je ten Sluneční hrob jakoby je spojený s pohřbem Václava Havla, protože ten by dneska oslavil 90 let, ale to je takový jako bokem. No a mám tady ještě jeden zkaz, který ještě zahrajem od Kuby. Čau, zahraj prosím tě něco od Blinků pro Markétu, díky Kuba. No tak Kubo, ti zahrajem od Blinků First Date, ať si zazpomínáte na vaše první rande. Tak jdem na to. Sluneční hrob a pak Blink.

0: zase se nemohu bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rock Radio. Elektrický oběd.

0: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BARDS.cz.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
7: Rock Radio. Zprávy.
8: Krásné poledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Babí léto vydrží v Česku do čtvrtka, bude až 24 stupňů. V pátek se pak ale výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů a také o víkendu budou teplotní maxima pod 20. Na horách se můžou objevit sněhové přehánky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Cestovní kanceláře spustili prodej First Minute zájezdů na příští léto. Lákají na slevy, větší výběr i možnost bezplatného storna či změny destinace. Ceny ale může ovlivnit zdražování leteckého paliva, které za poslední 3 měsíce vzrostlo o třetinu. Hokejisté Českých Budějovic a Brna dnes uzavřou program 8. kola Tip Sport Extraligy. Motor do zápasu vstoupí s bilancí 2 porážek z kluziště soupeřů a bude se snažit potvrdit dobrou bilanci v Budvar aréně. V sezóně tam bodoval ve všech 3 utkáních, 2 z nich vyhrál. Kometa zvítězila ve 3 z posledních 4 duelů.
7: Rock Radio. Počasí.
9: Dnes bude jasno až polojasno, zpočátku v nížinách Čech lokálně s mlhami nebo nízkooblačností, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
7: Rock Radio. Doprava.
9: Na D11 na 23. kilometru na trase Jaroměř-Praha je porouchané nákladní vozidlo, je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
11: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
7: Rokovej voraz.
9: Tak já, rokeři, já vás ještě jednou zdravím. Začíná Rokovej voraz s Danem. Já jsem tady od rána za Kamila. Kdo jste ještě neslyšel, kdo jste přehladil teďka. A to je vždycky dobrodruž, o to pondělí. Oni už z té země dělají srandu, protože já vždycky ráno vyjedu a přijdu pozdě. A dneska říkám, pojedu brzo. No a tak jsem si vyjel hezky 6. No a samozřejmě přijel jsem 10 minut před 9. Takže jsem sel 2 hodiny 50 minut z Hradce Králové. Skvělý je to, miluju to. Mohli by tam ještě udělat jedno zúžení. Přijde mi, že to ta cesta trvá hrozně málo. Mělo by to trvat třeba aspoň 3,5 hodiny. A jelikož jsem se naladil v elektrickém obědu, tak jsem říkal, že nepolevíme a pojedeme dál nějaký pecky, takže Europe, Lucie, Rammstein a nebo The Line.

0: Europe, Cherokee 1986, 40 let stará záležitost. A takhle stará záležitost není naše rádio. To má teprve 18 let, slaví naše rádio. A kdybyste u toho chtěli být, tak 7.11. budeme ve Zlíně, v Datart aréně, to je ta hokejová, kterou doufám, že vy naplníte, jestli tam potkáme. Protože my tam budeme všichni moderátoři, budou tam 3 české kapely, na které se můžete těšit. Ty máte v nápovědě na plakátu, je to docela lehký, takže to uhádnete, tak se na to mrkněte. A kdybyste chtěli lístky na tuhletu akci, tak je najdete na našem webu rockovyradio.cz, tam si kliknete a už teď to tam je dražší, že minulý měsíc to bylo za 790, teď už je to 890 a příští měsíc to bude 990. Takže kdo chcete už ušetřit stovku, ať máte na pivko nebo na panáka, tak se na to mrkněte a kupte si ty lístky.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: A já už mám nachystaný horký žeslíže. Ty tam sice nebudou, ale na ně se zase můžete mrknout do tu areny 26. listopadu.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz. Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Proč se culíš?
7: Protože budeme krásný.
6: To už přece jsme.
7: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
6: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
7: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
8: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
9: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
10: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
11: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti gooutout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
12: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
13: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
14: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
15: No, říkala, že nic nechce.
14: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
15: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
16: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
15: Romantickou večeři.
16: Pobyt pro dva.
15: House running.
16: Jízdu v supersportu.
15: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
16: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
15: Nejlepší zážitky hledejte na
17: firmanazážitky.cz.
18: Do Brna,
17: do Prahy.
18: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky.

Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: vali na příští rok za headlinery, tak na Master of Rock do Vizovic se chystá mimo Bruce Dickinsona, tak se tam chystá i Slash, což je skvělý, takže já se na to těším už a bude tam s Milesem Kennedy. Miles Kennedy je vlastně frontman kapely Alter Bridge, to tady taky hrajeme občas, takže kdo se domáte rádi Slashe nebo Alter Bridge, tak si myslím, že to bude skvělá záležitost. Kluci vydají v únoru nový CD společný, oni to mají ještě s kapelou The Conspirators a bude se to jmenovat Flying Blind a vyjde to v únoru. Takže si to můžete naposlouchat, ať jste připravený. No a Faith No More, jak ohlásili, že teďka pojedou tour, tak se vrací do České republiky. Já jsem na nich byl před těmi 11 rokama a teď se vrací zpátky a zase na Rock for People, takže tam, kde byli, se vracej. Takže bude to skvělý a myslím si, že se půjdu taky na ně podívat. A já vám pustím další hudbu a nás čeká U2, Arakain, Rasmus, anebo starý Linkin Park, In The End.
1: Mám, já mám řidičák!
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
4: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
8: Tak nečekejte, jezděte!
9: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
10: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
11: Více na kopecký.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
14: Třikrát zelená smažák.
15: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
16: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
17: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
16: Salonky.
17: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
16: Úklid.
17: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
16: Ha, kuchař.
17: Správně.
16: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.

0: ale co pak?
1: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
7: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
8: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
9: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
8: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
9: A můžete využít i výhodné financování.
8: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: zprávy.
1: Příjemné pondělní odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce, debaty či happeningy po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou i v dalších dnech. Ruské úřady stále popírají výskyt moru v irkutské oblasti na Sibiři. Zároveň ale uvalili karanténu na místní nemocnice. Upozornil dnes populární ruský list Moskovský komsomolec. Informace o podezření, že v Rusku propukl mor a o souvisejících karanténách sleduje i Bílý dům. Tenistka Marie Bousková dohrála na turnaji v Pekingu ve třetím kole. Na tvrdém povrchu dnes prohrála s domácí Cheng Chin-wen 6-7, 6-4 a 5-7. Utkání proti olympijské šampionce z Paříže 2024 ztratila po bezmála třech hodinách hry.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, zpočátku v nížinách Čech lokálně s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na silnici 37 u obce na Savrky, okres Chrudim, je nehoda. Osobní auto tam srazilo divočáka, je tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať se vám pořádku dostanete.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
2: Tak rockeři, první hodinka rockovýho vorazu je za náma. A já mám dneska takovou nostalgickou vzpomínkovou náladu, tak jsem si říkal, že vytáhnu nějakou starou pecku. A našel jsem tady ze střední školy, co jsem miloval. Jsem měl ještě v MP3 tenkrát. Snad tady většina z vás pamatuje MP3. Tady neposlouchají podle mě mladý děcka. A jestli jo, tak klobouk dolů. Takže Clue, Island Sun.
0: Rock Radio.

muzika. Rock Radio, rockovej výrok. Já to nebyl, já to neudělal a už se to nebude opakovat. Brian Johnson.

0: Skvělý AC/DC. Hail Caesar z roku 1995. A právě tohle zpíval Brian Johnson, který nahradil v této kapele v roce 1980 Bona Scotta. A dneska slaví narozeniny, slaví 79 let a vydal skvělý album z AC/DC Back in the Black, který se stalo jedním komerčně nejúspěšnějších alb všech dob. A my mu za celý rokový rádio přejem všechno nejlepší, ať mu vydrží zdraví, ať nás AC/DC svou energetickým vystupováním baví co nejdýl a skvělou hudbou. A já vám pustím další hudbu a nás čeká za chvilku Avataři anebo Harley.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
3: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
10: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号。
6: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
13: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
14: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.

0: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Oslušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, hlaďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dembraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

Dohráli švédský avataři. Až právě Avatar budou v Čechách a budou 6.12. v Sasazu, takže kde máte rádi, můžete se na ně zajít. A oni vydali minulý rok CDčko ke konci roku a měli tam jednu pecku, kterou na to nezařadili. To CDčko se jmenovalo Don't Go in the Forest a tu tam měli původně dát tu skladbu Crying Fire, která se tam nevešla, a taky vydali letos jako single zvlášť. Já vám ji pustím, ať máte trošku přehled, co se děje ve světě hudby, tak jdem na to, Avataři, Crying Fire.

Takže tahle ta skladba se nevešla na to album z minulého roku. Ne, zatím neohlásili žádný nový CDčko, takže uvidíme, co se bude dít. Třeba nás překvapí příští rok novým albem, novýma peckama. Kdo byste chtěli slyšet naživo, co se bude dít? Třeba nás překvapí příští rok novým albem, novýma peckama. Kdo byste chtěli slyšet naživo, tak pražský Sasazu 6.12.

0: padle, vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bardos.cz.
7: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
8: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
7: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
8: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
7: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
8: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
10: Já nový plot mám.
11: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
13: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
16: Rock Radio, co se děje?
2: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Dryák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
1: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
2: Pohodové pondělní odpoledne, jsou tu aktuální zprávy a Vladan Hýl. Benzín i nafta po zavedení vládních cenových stropů citelně zlevnily. Litr benzínu stál v neděli průměrně 45,30 a nafta 48 korun. Od minulé středy tak benzín zlevnil skoro o 60 haléřů a nafta bezmála o 1,5 koruny. Podle analytiků by měla zejména nafta dál zlevňovat a během týdne se může dostat přibližně na 46 korun za litr, píší to Novinky.cz. Ve vládě se rozhořel spor o plán propustit desetinu státních úředníků. Ministr školství Robert Plaga označil plošný škrt za decimaci a chce nejprve omezit agendu a více digitalizovat. Výhrady má i vicepremiér Karel Havlíček. Podle něj by se nemělo propouštět naráz od ledna, ale postupně během příštího roku. Čeští fotbalisté do 21 let zakončí skupinovou fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. V úterý nastoupí v Lejrii od 18.30 proti Portugalsku. Domácí už si zajistili první místo ve skupině B a tím pádem přímý postup na šampionát. Lvíčata mají jisté druhé místo a účast v listopadové baráži.
3: Rock Radio. Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, zpočátku v nížinách Čech lokálně s mlhami nebo nízkou oblačností, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: V ulici Srbská v Brně je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Rockovej poraz.
4: Tak, rockeři, blížíme se pomalu do finále rokovýho vrazu. Mě pomalu končí 6hodinovka dneska. A já, když jsem tady poslouchal o tom tankování, tak já dneska tankoval na Černém mostě, nebudu jmenovat, jakou stanici, tolik. Ne, nic nám za to nezaplatil, abych je tady mohl zmiňovat samozřejmě. Ale za 46,90, což mám o 3 koruny, míň, než jsem tankoval naftu. Takže zaplať pán Bůh, pro mě je to 1000 korun měsíčně. Ideální, mám na pivo. A já vám pustím nějakou hudbu, nás čekají Aerosmith, Dimitri a Traktor, Cure anebo Penny.
1: Rock Radio.

0: Aerosmith, Crime a rok 1993. No a máme posledních 40 minut rokovýho obrazu a nás čeká sport, protože já jsem tady nebyl přes víkend a jsem tady až pondělí, tak musíme rozebrat fotbal, co se stalo v sobotu.
1: Rock Radio. Danův výkop.
0: V sobotu jsme hráli s mistry světa ze Španěly. Čekalo se tam, že dostaneme hrozný klepec. Já jsem si to teda původně taky myslel, ale nakonec výsledek byl 3-1 a byl jsem hodně překvapený výkonem našich hráčů. Jako v 6. minutě Jamal, že nám dal góla, nikoho asi nepřekvapí, je to velký kandidát na zlatý míč. V 35. minutě nám dal Rodri, to je bývalý vítěz zlatýho míče, takže to taky nikoho nepřekvapilo. A pak Hložek nahrál Slámovi a Sláma dal gól překvapivý. Sláma za mě hrozný zjevení, fakt jako hrál dobře. Hložek, výborný, 3 zápasy, za mě náš nejlepší hráč momentálně. No a pak 85. minutě Láďa Krejčí dostal druhou žlutou kartu, takže Redka a ven. No a v 89. Mikel Merino, hráč Arsenalu a taky mistr světa vítěz, tak nám dal góla. Takže 3-1, ale za mě dobrý, máme na čem stavět a pak, že to nejde. Ono, dokud nás budou trénovat takový ty starý chlapy, který hrajou starý fotbal, kde jenom nakopáváme a hrajeme na vysoký hráče, tak to prostě nepůjde. Já už mám nějaký zvěsti, že Patrik Šik se nám asi vrátí, že se nechá ukecat, tak uvidíme. Snad ho brzo potkáme v reprezentaci a Hloška daj na Podhrota, mohlo by to pěkně klapat. Takže zítra ve 20.45 laďte, hrajeme s Angličanama a já už tady mám, kluci vyrazili napřed, tak já vám tady pustím, protože kluci nám tady nahráli z auta scénu, jak jeli po cestě už, oni pak jedou trajektem do Anglie, tak já vám to pustím.
2: Kluci, koukejte, dáme nahoru.
3: Ty vole.
2: Já jsem kapitán a trenér.
3: Halo.
4: Tak co je, tohle už je nějaký divný.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
5: Informační služby?
6: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
5: Kavárna?
6: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
5: Salonek?
6: Správně, uhodlo si.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
8: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
9: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
8: Co?
9: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
8: Skla prostroje CZ.
9: Specialista na skla pro pracovní stroje.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na firmanazážitky.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
14: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Xandria. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. 3 půvabné ženy, 3 epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt.
16: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
17: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
18: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
19: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
18: Více informací na rekbyty.cz.
19: Rekbyty, záruka kvality.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
20: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
21: Luboši, ty ho nebyl, ho!
22: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
23: Stavebniny DEK přináší mega akci. 5+1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
24: Motokeci Marcela Herbolta.
25: Když se řekne Zlín, tak si to v motorismu každý automaticky spojí s barem Rally. Jenže faktem je, že tomu tak nebylo vždy. Ještě na konci 40. a 50. letech byl Zlín, tehdejší Gottwaldov, doslova rájem motocyklů. Těch motocyklů, kterými se zdolávají překážky v terénu a polikají se notné dávky kilometrů. Gottwaldov byl hlavním městem endurážu. Vždyť v mnou zmíněném období se tady hned 4x konala nejslavnější enduro soutěž světa, mezinárodní 6denní. V té době patřili mezi totální světovou špičku naši jezdci i motocykly Java a ČZ. Bohužel, kdeže loňské sněhy jsou, naposledy se u nás jelo v roce 2002 a poslední česká medaile je nutně zapadaná prachem aspoň na té repre úrovni. Přesto u nás enduro není po smrti. Důkazem budiš i česká účast na letošní z té šestidenní, která se jede v Portugalsku od pondělí příštího týdne. Česká republika vysílá reprezentanty do obou hlavních kategorií, jmenovitě Tomáš Koucký, Jiří Hádek a Krištof Kouble na světovou trofej a Matyáš Klum, Jaroslav Kalný a Matěj Skořepa, stříbrná váza juniorů. A v soukromých týmech se objeví třeba trojice Martin Balatka, Filip Fiala a Milan Kurfist za Motorsport Boskov. Tak držte českým klukům palec, jen ty čízy a javky už by bylo zbytečné na šestidenní hledat. Hledat tak na výstavce veteránů.
24: Rock Radio, Motokeci.
0: A to byl Marcel a jeho Motokeci. A já vám ještě pustím nějakou hudbu, nás čekají Sexy Pistols, Sex Pistols, Beetle Beast. A nebo něco si přeji, jsem čaroděj. Vanastovky. Stovky.

0: my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: To byly Sex Pistols, Good Save the Queen z roku 1977. Já už tady jen Petra, čau Petře.
1: Nazdar.
0: Jsme se neviděli, vič, 4 dny.
2: No ty brďo, jak je? Čověče.
0: Dobrý.
2: Hele, docela jako krásný počasí, byl docela hezký víkend, aspoň tady v Praze. Teda, co ty si dělal o víkendu?
0: Hele, já jsem byl v pátek, no malá byla nemocná, kdo měla ty horečky, takže pátek jsme se nějak z toho dostávali, v sobotu se jí udělalo líp, tak říkám, půjdeme se větrat, tak jsme šli u nás na klasický fotbal, my tam chodíme na ten vesnický, a to milu, ale tam nikdo nebyl.
2: Fakt jo?
0: Bylo 26 stupňů a bylo fakt jako poloprázdno.
2: Ty brďo, tak jsem zajímavý.
0: Jsem vypil dvě vody a pak jsem malou naháněl z hřiště, jsem ji nemohl dostat.
2: Jsi tam zapomněl k v tom slově vody.
0: Jo, vody. No, bohužel, já, není to můj týden, já piju jednu za 14 dní, mám vždycky dovolený pátek, ale příští týden, nebo teda už jenom do čtvrtka letos, teda letos tenhle týden.
2: Už je vidět, že už to docela potřebuješ, kamaráde.
0: Já se potřebuju, se na to těším úplně. A my v pátek jdem do hospody a v sobotu máme štáb volební, protože kluci kandidovali u nás na vesnici.
2: Aha.
0: Takže máme normálně pronajmutý salonek a budeme tam chlastat. Takže tam budeme hezky v košilích, aby to vypadalo.
2: Jasně.
0: A v 10 už budeme úplně na... Co?
2: No, jasně, je mi to úplně jasné.
0: A budeme úplně hotový a budeme opilý a budeme spokojený.
2: A spokojený.
0: Super, tak se tady užij, já s vámi budu lidi loučit, já vám ještě zahraju Kabáty nebo Mr. Big, tohle byl Jirokový Vora s Danem, Jirokový dopoledne, já jsem Dan Kotek, tak se mi hezky a čau.
3: Zavřete oči, neříkejte nic, zavřete oči. Odchází. Čekám.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Xandria. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen, Pražský distrikt.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 halézů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě.

0: Je teď.
1: Tak nečekejte, jezděte!
0: Staňte se Pežoťákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na kopecký.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
2: Check-in?
3: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
2: Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
2: Bezpečnostní kontrola.
3: Přesně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Máme ji!
7: Naši novou akuvrtačku.
6: Jen za 799 korun.
7: S baterií a nabíječkou v ceně.
6: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
7: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Viděl jsi to?
9: A co, jako?
8: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
9: No má bejt.
8: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
9: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
8: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
9: Radši dopíjat jít to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
10: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ecocom. Více na cestaodpadu.cz.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
5: Farma Vraňany, originál, který pozná. Chutí.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
10: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je Chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
12: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Nafta na čerpacích stanicích opět zlevní. Maximální cena zítra klesne o 16 haléřů na 48,38 koruny za litr. U benzínu se cena nezmění, pumpy ho budou moci prodávat nejvýše za 45,97 koruny. Vyplývá to z věstníku rezortu financí. Ministerstvo bude ceny regulovat zatím do konce října. Sucho v Česku trvá a hladiny přehrad dál klesají. Třeba klesající hladina Vranovské přehrady na Znojemsku kvůli suchu po letech opět odkryla zbytky zatopené vesnice Býtov. Vidět jsou teď základy domů, kamenné sklepy nebo zbytky zdí. Parky ve městech se postupně mění na příjemnější místa pro odpočinek. Jednu takovou proměnu připravují i v Jablonci nad Nisou. Obnovy se dočkají Tršovy sady, jak říká mluvčí radnice Jana Fričová.
1: Dodavatele ještě nemáme. Máme vysoutěžený projekt, jak by to mělo vypadat. Měla by se tam vrátit voda přímo do toho parku. Měl by tam být nějaký umělecký prvek, zpevněné cesty, prodyšné. Změně by se měla trošku i zeleň a osvětlení.
0: Celkové náklady na revitalizaci Tršova parku se vyšplhaly na téměř 70 milionů korun. Jiří Lehečka postoupil do finále tenisového turnaje v Tokiu. Na tvrdém povrchu v Japonsku si zahraje o třetí titul v kariéře. V rozhodujícím utkání vyzve sedminásobného grandslamového šampiona a světovou trojku Španěla Carlose Alcaraze. S ním má český tenista zatím v bilanci 1-3. Tolik zprávy, pěkný den.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Po té ranní mlze už máme venku docela krásné slunečno a vypadá to, že po celé České republice, akorát na Moravě, se nějaká ta oblačnost může objevit, samozřejmě, ale pršet nebude dneska vůbec nikde. Teploty venku momentálně kolem 20 stupňů a večer to padne asi na 8. Zítra nás opět čeká spíše jasné počasí, oblačnost opravdu jen ojediněle a teploty kolem 22 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Dejte si pozor na D1, jsou tam dvě nehody směrem do Prahy. Jedna je na 202. kilometru, jsou tam sobě dva osobáky a je k tomu ještě neprůjezdný levý jízdní pruh. A pár kilometrů předtím na kilometru 195 je v sobě zase osobák s nákladňákem. Můžete tam teda očekávat cestou do Prahy docela dost velký kolony. V ulici Československé armády v Děčíně vidím srážku dvou osobáků a ještě ke všemu tam je únik pohonných hmot, takže pozor na to, ať se nestane nějaká další tragédie. Poslední nehodu mám z ulice Luční ve Zlíně. Dva osobáky v sobě. Ona tam zatím není, ale to už se klidně mohlo změnit.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
3: Tak jo, rockeři, máme před sebou rokový odpoledne, 15 hodin a přesně 4 minuty k tomu. Normálně by to bylo s Kobou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou, s Petrem, zvládneme to tady zase opět jenom takhle společně. Ať už dneska děláte cokoliv, nebo ať už touhletou dobou děláte cokoliv, při tady tom krásném počasí je mi úplně jasný, že vy, co jste ještě v práci, tak koukáte z okna ven a říkáte si, kdy už sakra pojedu domů, tak já vám tady to čekání alespoň trošičku s příjemným nějakou rokovou muzikou, takže samozřejmě tohleto vysílání bude hlavně pro vás. Dáme si citron, taky Metalliku, která nám začne tady to Ed Guy, King of Fools, ale myslím si, že ten správný začátek by byly teďka Linkin Park a jejich pecka What I've Done. Co vy na to? Já si myslím, že docela dobrý. Rokový odpoledne začíná.

0: Tady ten mocnej vokál Ládi Křížka právě teďka s Citronama dohrál a s jejich peckou Už couvá. Máme 15 hodin 20 minut. Hele, nevím jak vy, ale já si myslím, že je na čase si něco rozdat. Co vy na to? Mám tady pro vás zase nějaký lístky. Už víte docela dlouho, že rozdáváme na Harleje, na jejich tour, na jejich turné, který teďka momentálně jedou. A mám tady opět dva koncerty pro vás. Buď 15.10. Plzeň, anebo 16.10. Ústí nad Orlicí. Na obou dvou termínech s nima bude ještě kapela Loco Loco, takže rozhodně jako je o co si psát. Jo. Stačí akorát, abyste si otevřeli Facebook, tam si našli stránky Rokrádia a do zpráv mi tam napsali, proč tady ty lístky mám dát právě vám. Já pak asi tak za hodinku a půl vyberu jednoho z vás, který je ode mě dostane. Samozřejmě ještě mi připište, na který z těch koncertů chcete, jestli 15.10. Plzeň nebo 16.10. Ústí nad Orlicí, a připište vaše telefonní číslo, a vám odsud můžu zavolat. Do té doby se dáme samozřejmě další muziku. Čeká vás POD, taky Lucie a nebo Bryan Adams už tady na Rock Radio.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Tak tohle nevyvětrám.
4: Zase všude tolik vody.
3: To je puch.
5: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
6: Ventilátory.cz.

0: Stavebniny. Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat Stavebniny. www.izomat.cz.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
9: Proč se culíš?
10: Protože budeme krásný.
9: To už přece jsme.
10: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
9: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
10: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rockového referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu.

POD a tady ta neskutečná pecka Breaking právě teďka dojela na Rock Rádiu a já vám opět musím teď v 15 hodin 39 minut něco připomenout, kamarádi. 7.11.2026 sportovní hala Datart ve Zlíně. Budou se tam konat opět naše narozeniny 18. dokonce, takže už konečně se tam budeme moct s váma dát i panáka a já doufám, že budete rozhodně u toho. Budou tam taky tři české kapely, které už si myslím, že na sociálních sítích už jste mohli poznat, o který se jedná, ale samozřejmě vám nemůžu říct, který to budou. Můžu vám ale říct, že je znáte z vysílání tady u nás na Rock Rádiu. Takže mrkněte na naše socky a tam si na to můžete podívat, který ty kapely tam budou. A pozor, kupujte rozhodně lístky na našich stránkách rockovyradio.cz ještě teď. Protože když to necháte až na listopad, tak budou zase o stovku dražší. Takže rozhodně na to mrkněte, ať vám nic, ať to neprošvihnete.

0: až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
3: Laminátovou.
2: A voděodolnou.
3: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
2: Přesně.
3: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
7: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
8: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
7: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
8: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
7: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
8: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
10: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
9: Kazbet? A v čem jsou jiný?
10: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
9: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
11: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
12: Jsem horská gorila z Ugandy.
13: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
12: Jsem horská gorila z Ugandy.
13: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
14: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
15: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
16: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
15: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
17: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
18: Rock Radio, co se děje?
19: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Vopici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová. Rock Radio.

0: malíř, topenář, podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
3: šíříme
6: dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
6: vás. Váš názor?
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
10: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
11: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
13: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Kabinet neuvažuje o snížení daně z přidané hodnoty na pohonné hmoty. Po jednání vlády o tom informoval premiér Babiš. Regulace cen a snížení spotřební daně na naftu podle něj zastavily zdražování paliv. Ta zdražila v důsledku konfliktu na Blízkém východě a na Ukrajině i v dalších zemích světa. Řada států proto přistoupila k regulaci cen nebo k úlevě na některých daních. Policie během ilegálního víkendového srazu tuningových aut zjistila stovky prohřešků. Po Česku zkontrolovali zhruba 17 000 vozidel. Policisté zjistili více než 1500 přestupků za rychlost, za které uložili pokuty za skoro 3 miliony korun. Svět si dnes připomíná den boje proti meningitidě. Zánět mozkových blan může mít velmi rychlý průběh a zpočátku se jeho příznaky mohou podobat třeba chřipce. Co patří mezi typické projevy, ví mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
14: Onemocnění meningitidou, ať už jde o jakéhokoliv původce, spojuje zpravidla rychlý průběh. Ten je charakteristický zejména vysokou horečkou, třesavkou, bolestí hlavy a zvracením. Meningokoky se pak typicky projevují skvrnami na kůži.
13: V největším ohrožení jsou malé děti a seniori. Důležitou součástí prevence je podle odborníků očkování. Čeští fotbalisté zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve Wembley se postaví domácí Anglii, kterou se pokusí překvapit a po úvodních třech porážkách v Lize národů poprvé bodovat. Nároďák v Anglii ještě nikdy v historii nezvítězil. V zápase navíc bude chybět kapitán Krejčí a zraněný záložník Červ. Duel začne zítra večer ve 8:45 našeho času. Tolik zprávy, hezký den.
12: Rock Radio, počasí.
15: Máme dneska venku kolem 20 stupňů a poměrně dost krásné jasno. Akorát někde na jihu Moravy by se mohlo nějaké to oblačno projevit, ale samozřejmě bez deště. Dejte si ale taky pozor na severu Čech a taky v jihočeském kraji na poměrně dost silný vítr. Zítra nás bude čekat polojasno, ale spíše jasno po celé České republice. Oblačnost opravdu jen ojediněle, samozřejmě taky bez deště. Teploty jinak zítra kolem 22 stupňů a večer už to padne na trošku míň příjemných 6.
12: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
15: Nehod ale máme dneska samozřejmě požehnaně. V ulici Budějovická v Táboře jsou sobě dvě auta, díky bohu bez zranění. V ulici Purkyňova v Nymburce taky ale opět bez zranění. V ulici Ústecká v Český Třebový tam vidím taky z nehody dvou osobáků docela rostoucí kolonu. A docela dost silný provoz taky najdete na třídě Tomáše Bati ve Zlíně. Tam očekávejte docela rozkluskou vozovku, brz tam vysypala kukuřice. Tak oči na štěpkách.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio. Rockový odpoledne.
15: 16 hodin a 4 minuty k tomu a nebudeme se vůbec zdržovat a rovnou se pustíme do další muziky. Ještě předtím vám ale jenom řeknu, ať mi dneska píšete na Facebook, vy co chcete, dva lístky na Harley. Buď 15.10. do Plzně, anebo 16.10. do Ústí nad Orlicí. Teďka už vás ale čeká, jak jsem slíbil, muzika Green Day, taky Ghosti se přijdou podívat, ale jako první si dáme tu blatanku. Žeravé znamení osudu. Rokudit pojedne a jde dál.

0: Rock Radio. Rockovej výrok.
1: Metalových kapel, co zpívají o zabíjení draků, souložení a chlastání, je víc než dost. Joakim Brodem.

Sabatoni a jejich pecka Great Wall právě teďka dojela na Rock Radio 16 hodin 22 minut a není to samozřejmě žádnou náhodou, že tady ta pecka právě dojela od tady té kapely. Joakim Broden, který právě zpívá tady v té kapele, tak dneska slaví svoje 46. narozeniny a my mu přejeme samozřejmě všechno nejlepší. Nemoc lidí to ví, ale víte, že on je to na půl Čech? Normálně opravdu a plno lidí si i dokonce ho za to jako hanilo, že si jenom vymýšlí kvůli tomu, aby tady měli fanoušky na české scéně, ale jeho maminka totiž emigrovala do Švédska a on se tam sice narodil ve Švédsku, ale pořád je to na půl Čech. Dokonce si i představte, že v roce 2016 byl v anketě český slavík na 5. místě. Jo. Pak se teda museli upravit pravidla, že tam jako museli zadat, že prostě pouze lidi, kteří působí na české scéně, bla bla bla, ale každopádně přejeme mu všechno nejlepší k narozeninám a doufám, že pořád bude tak skvěle zpívat a těším se, až teda se budu na nějakým koncertě. Teďka už se dáme další muziku, Hinder, taky Offspring, anebo Hudba Praha, už za chvilku.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
3: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: 每一件漂亮的 T 恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号。
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
7: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
8: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
12: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
13: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
14: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
15: No, říkala, že nic nechce.
14: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
15: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
16: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
15: Romantickou večeři.
16: Pobyt pro dva.
15: House running.
16: Jízdu v supersportu.
15: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
16: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
15: Nejlepší zážitky hledejte na
17: firmanazážitky.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Hindr a jejich pecka Without You nám pomalu, ale jistě končí na Rock Radio v 16:39 k tomu. A já si myslím, že už je na čase si rozdat nějaký lístky. Já už vím, kde je ode mě dneska dostane, takže já se s tím člověkem teďko spojím a za chvilku už tady všichni na Rock Radio uslyšíme.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Tlačíš?
4: Tlačím, ale moc to nejde.
3: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
3: Kompresory vzduchotechnika.
4: Technika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
3: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.

0: techniku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: firmanazážitky.cz.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak se mě

0: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
1: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
0: Co?
1: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla prostroje CZ.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte. Jezděte.
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
10: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
11: Pomaličkatý pauze jsem zpátky, ale bohužel jsem tady pořád sám, protože dneska ode mě dostává dva lístky na Harley náš posluchač Petr. Akorát, že bohužel, když jsme se teďka zkoušeli spojit, tak nám úplně nevyšla kvalita zvuku. Trošičku to vypadávalo, takže ty lístky ode mě samozřejmě má i tak, ale tady v éteru si bohužel nepokecáme. Péťo, přeju ti teda, když mě slyšíš aspoň takhle z rádia, aby si ten koncert pořádně užil, když je to u tebe ve tvojí rodný Plzni. Teďka už si ale dáme nějakou další muziku, co vy na to?
12: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
11: Tak a pojedeme dál. Čekají vás Bon Jovi, taky Papa Roach s jejich peckou Scars, ale já si myslím, že teďka je ten pravý čas na to si to rozjet nějakým Plexis, co vy na to. Jejich Bary právě teďka začínají na Rock Rádiu.

0: vytvořeno s použitím AI.
1: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
4: Navádění letadel?
5: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
4: Technik ve věži?
5: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
4: Elektrikář?
5: Jo, přesně tak.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
8: Nejlevnější pneu.cz.
9: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
10: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Lidé, podniky i stát si stále více půjčují. Zadlužování v Česku se tak zrychluje. U domácností připadá největší část na hypotéky, přibývají ale i spotřebitelské půjčky. Vyplývá to z dat poskytovatelů úvěru i centrální banky, jak napsali Novinky.cz. Ačkoliv podzim teprve začal, cestovní kanceláře už se připravují na příští léto. Zájemce lákají na takzvané first minute zájezdy, které často lze koupit se slevami, nabízí i širší výběr destinací a někde je i možnost storna. V poslední době může ceny zájezdů ovlivňovat cena leteckého paliva, která stále roste. Uváděné ceny zájezdů ale prodejci zpravidla garantují až do odjezdu. Planá na Tachovsku dokončila po 2 letech přestavbu ulice Dukelských hrdinů, tedy zhruba kilometr dlouhý bulvár s promenádou a stromořadími. Obnova ulice podle starostky Martiny Němečkové výrazně oživila centrum.
1: Zaplať pambu se nám i na náměstí a i na Dukelských hrdinů rozjíždí podnikatelé, kteří využívají ten prostor jako předzahrádky, což je fajn, protože ten prostor to neskutečně oživuje. My se ho chystáme využívat nějaký kulturní akce. Já se těším, že prostě do budoucna tam přibude ještě jedna restaurace.
0: Šlo o největší investici města. Vyšla na 149 milionů korun. České volejbalistky se po třetí za sebou představí na světovém šampionátu. Hráčky se kvalifikovaly z 15. místa světového žebříčku. Turnaj na přelomu srpna a září v příštím roce zorganizují Spojené státy americké s Kanadou. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den. Rock Radio.
2: Počasí. Venku dneska máme kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 8. Déšť by nás neměl čekat vůbec po celý večer ani po celou noc. Dejte si akorát pozor na severu a taky na jihu na poměrně silný vítr. Zítra nás bude čekat spíše jasno než polo jasno po celé České republice. Teploty kolem 22 stupňů a večer nám to padne asi na 6.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích. V ulici Budějovická v Táboře mám napsanou srážku 2 osobáků, dejte si na to pozor. Taky se srazily 2 auta v ulici Purkyňova v Nymburce, díky bohu ale bez zranění. V ulici Ústecká v Český Třebový můžete taky najít srážku 2 aut a dejte si taky pozor na třídě Tomáše Bati ve Zlíně. Tam můžete očekávat docela dost kluskou vozovku, protože je tam vysypaná kukuřice a taky dost silný provoz.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
3: Rock Radio. Rockový odpoledne.
2: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě teďka najíždí do svojí 3. hodinky. Samozřejmě tady máme taky svátek o 5. a dneska svátek slaví Elišky, takže všem Eliškám přeju všechno nejlepší k jejich svátku. Doufám, že si ho užíváte a taky doufám, že si ho užijete tady s tou další muzikou. Čekají vás Škvoři, taky Oasis, anebo Skapé a jejich Myth Kolega.

0: Simple Plan a jejich pecka Welcome to my life právě teďka dojela na Rock Radio chvilku po 17:15 a my budeme samozřejmě pokračovat dále. Já tady zase pročítám nějaký články a vy víte, že tady na Rockovém odpoledni vás moc rádi zveme na nějaký docela zajímavý koncerty, tak jeden tady pro vás samozřejmě mám. Je právě oznámení, že 22. května 2027 v pražské O2 aréně vystoupí kapela Greta Van Fleet. Tady tu kapelu moc dobře z našeho vysílání znáte. Je to poměrně dost nová kapela, trvá asi jenom 14 let. Koukám, že to založili v roce 2012 v Michiganu, ale každopádně od té doby udělala docela dost velký, jako zásadní rýhanec do rockové muziky, protože se o nich říká, že to jsou takový nástupci Led Zeppelin vlastně. Založili to tři bráchové, Josh, Jake a Sam Kiskové, no a samozřejmě udělali jako docela dost velký dojem těma jejima řezavýma hlasama prostě, jo, a taky tím, co prostě hrajou. Prostě takový nástupci Led Zeppelin, se dá říct. Takže rozhodně si myslím, že to byste si neměli nechat ujít 22. května 2027. Dost dobrý koncert. Každopádně jedeme dál. Beast in Black, taky Arakaini nebo Nirvana si vám představí už za chvilku.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
2: Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dech.cz.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
8: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň.

0: CZ. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: od srdce belabel.cz.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rockového referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album.

0: Nesmrtelná Nirvana nám právě teďka končí na Rock Rádiu a už to bohužel ale jistě značí konec rokovýho odpoledne tady v to pondělí. Zítra se tady uslyšíme už samozřejmě v plný palbě i s Kubou. Moc se na vás těšíme. Já tady budu samozřejmě taky, ale teďka bych vám ještě poslal pár posledních pecek, než se s váma rozloučím. Jako třeba Tři sestry, Cedar anebo Europe a jejich Cult of Ignorance. Za chvilku už tady bude kapitán, takže vy už můžete přemýšlet, co byste si od něj nechali zahrát dneska v příštích dvou hodinkách a my se uslyšíme zase zítra, jo? Tak čus!
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Xandria. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
5: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
6: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
7: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
9: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
10: vybrat dobrý materiál
11: a vybudovat náš domov.
12: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
13: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
16: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
17: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
18: Tati, a promění se vytříděná petlahe v novou s mým oblíbeným džusíkem?
19: Promění.
18: A v novou sukínku?
19: Promění.
18: A v paraplíčko?
19: Promění.
18: I na obal pro pastelky?
19: I v obal.
18: A v baťůžek?
19: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
20: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
18: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí a...
19: Běž už.
20: Více na cestaodpadu.cz.
21: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
22: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Vopici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak

0: Radio. Rock je slušná muzika.
1: Horký letní den před bouřkou a město halí těžkej mrak. Venda

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy eviduje hygiena 475 nemocných. Salmonelózu laboratoř potvrdila u 219. Od vypuknutí epidemie bylo celkem hospitalizováno 99 osob. Teď jich je v nemocnicích 20. Podle hygieniků byla zdrojem nákazy prošlá vejce ve špagetách, které školní jídelna podávala před 14 dny. Přívoz v Horní Plané nejezdí. Na vině je nedostatek vody v Lipenské přehradě. Udělalo to ale čáru přes rozpočet řidičům, kteří teď musí nádrž objíždět. Přívoz denně přepravil zhruba stovku aut. Na vodu se vrátí ve chvíli, kdy se hladina zvýší o půl metru. Silniční inspektoři opět kontrolovali nákladní auta. 3 ze 4 kamionů s cukrovou řepou, které během první hodiny zkontrolovali na Mladoboleslavsku, byly přetížené. Vozidla nesměla pokračovat v jízdě, dokud nebyl náklad přeložen. Přetížené soupravy jsou v dopravě rizikem, zhoršují ovladatelnost a poškozují silnice a mosty. V českém Švýcarsku roste nová turistická cesta. Stezka spojí mezní louku s Meznou, která je součástí Hřenska. Lidé se díky ní vyhnou silnici, kde jezdí auta. Pokračuje mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.
1: Těleso té cesty už dnes vede lesem a naváže na tu pěšinu, která se také dočká úprav, a to zejména ohraničení ze stran, aby ta cesta byla pro návštěvníka jasně viditelnou.
0: Já jen dodám, že nová cesta bude v provozu v příští návštěvnické sezóně. Ze zpráv je to všechno, pěkný večer.
2: Rock Radio, počasí.
3: A mě nezbývá ještě za ty zprávy opět drahá poděkovat. No a pojďme se pustit rovnou do počasí a podíváme se na to, co nám tady předpovídá náš Český hydrometeorologický ústav. Tak čekejme zítra jasno, nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se místy zejména v Čechách budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty na příjemných 23 stupních, no a v 1000 metrech na horách potom okolo 16.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Tak, ještě dopravička je tady, tak v ulici železničářů na Kladně bacha na nehodu dvou osobních aut, tam dávejte majzla. V ulici Močidla v Uherském Brodě okresu Uherské Hradiště probíhá vyšetřování nehody, osobní auto tam srazilo chodce, takže na místě záchranka. No a v ulici Košická v Liberci probíhá vyšetřování nehody dokonce tří osobních aut, na místě opět policie. No a podíváme se ještě do Mánesovky v Chomutově, zdravím bratry a sestry na sever. Tam tvoří překážku na vozovce nehoda dvou osobních aut. Buďte tedy opatrní, buďte pozorní a jděte kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Rozhodně doražte v pořádku.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
3: Božníci, máme 5 minut po 18. hodině, je tu pondělí, já doufám, že jste si o víkendu odpočali, aspoň tak jako já. A opět máme dost sil, doufám všichni na to vydat se na dvouhodinovou výpravu za muzikou, která se zove Rok na přání a je tady jenom pro vás. Samozřejmě z paluby vás zdraví váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgisa, pojďte se rovnou do mě pustit, volejte mi do kapitánský kajuty na 7258444424, pište na Messenger a do mailu, no a úvodem si dáme Dubla, dáme si tady Queena a Davida Bowieho s peckou Under Pressure. No a během týhle 3 a 3/4 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: No jasně, tak to byly Queen a David Bowie, úžasná spolupráce. No a teď si dáme samozřejmě českou píseň Narty, hned budeme pokračovat v těch dalších. Psala na ně tady Alena Reitharová a zdravím Mirko, máme krásné počasí. Ano, to máme. Já jsem se dokonce, přátelé, a to snad je poprvý, co jsem se koupal v říjnu. Jinak jsem se koupal třeba v únoru, v listopadu a tak, ale poprvý, co jsem se koupal v říjnu, tak to bylo na Jižní Moravě. Jsem vám šel na procházku a byl jsem takový jako v krásném rozpoložení a neříkám, že to nebylo i podpořený tou slivovicí, jo, ale tam bylo tak krásně, že mě to chytlo u srdce a prostě, když jsem viděl rybník, musel jsem do něj skočit. Samozřejmě, že místní rybáři se koukali na ten zjev, ale já jsem se pěkně osvěžil, to musím říct. Šel jsem domů pak boso, normálně měl jsem takhle hadry prostě jako hozený přes sebe. Trochu jsem se samozřejmě zakryl, abych někoho nepohoršoval na té Jižní Moravě. Šel jsem tady jenom v trenkách a v tričku a boso. No a taky jsem si trošku rozříz nohu, ale to nevadí, už je to všecko v pořádku. Každopádně, co jsem se tady úplně zasnil, nicméně máme krásné počasí, tak bych prosil zahrát pro všechny řidiče, hlavně pro celou kamionovou mlékařskou flotilu od Krucipes, Long Vehicle Party, ale hlavně pro mého Bohouška, děkuji moc, Alča. Jasně, Bohoušku, máš to tady, můžeš rozjet tu Long Vehicle Party.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, přátelé, to byl Dragula v podobě Roba Zombieho. Vy posloucháte Rok na přání na vašem oblíbeném Rock Rádiu s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. Co si dáme dál? Psala mi tady překvapivě, takhle se ozvala po dlouhý době, kamarádka Magdalena, což je ředitelka jednoho nejmenovaného ústavu. A proč o tom mluvím? Protože jsme spolu byli v Chile loni a byla s ní obrovská legrace. Už tenkrát jí bylo 25 a ta umí teda pěkně vzít za práci i za legraci. A to jsem teda, přátelé, neviděl, jako takhle se večer bavit a druhý den tak naplno veslovat v raftu, to teda klobouček dolů, a za to si Magdalena ode mě určitě zaslouží jeho oblíbenýho Bruce Springsteena. Já jsem teda vybral něco novějšího, aby jsme tady furt se z toho nepodělali, že se narodil v USA a takhle, tak já bych vybral album Magic z roku 2007 a takovou jako příznačnou rádiovku, která se jmenuje Radio Nowhere. Zdravím tě, Magdo, do auta, dojeď v pořádku z chaty domů, a tady ta píseň je jen pro tebe, drahá.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebej ho! Nic tím neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
4: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
8: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovanikrbec.cz Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
9: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
10: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
9: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
10: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
9: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
10: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
11: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号
12: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
13: Sakra!
14: Moje záda.
15: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
16: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
17: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
18: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
17: Co?
18: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
17: Skla prostroje CZ.
18: Specialista na skla pro pracovní stroje.

0: Poison, samozřejmě, přátelé, počmáraný pardál, skvělej bavič a chlap, který toho strašně moc zažil, umí o tom výborně vyprávět, Alice Cooper. Určitě si dejte, pokud jste si nedali s ním někdy nějaký rozhovor, nebo jste si nedali nějakou talk show s Alicem Cooperem, no to si dejte, to je fakt jako, to je síla, no. Oproti tomu pan Donutil, který si spoustu těch věcí vymyslel, tak myslím, že jako Alice Cooper má ještě trošku navrch, má toho co vyprávět trošku víc, takže dejte si jako storky Alice Coopera jsou fakt jako hodně šťavnatý. V podstatě mě bavil jako Laco Déči. Tak přátelé, pojďme dál. Dáme si tady od Jany přání Kašpárka v rohlíku. Bylo by to pro Františka, jeho kamaráda, a vůbec pro všechny Františky, který měli svátek včera. Já jsem pěkný tupec, protože jsem zapomněl popřát kámošovi. Tak Fando, jestli mě slyšíš, tak čurej, je tady pro tebe. Jinak přátelé, tady přijímám poslední objednávky od telefonistů, aby to bylo spravedlivý. Já to vždycky jako rozkládám ty maily a tohle, tamhle, aby to bylo tak nějak jako spravedlivě pokrytý, tak ještě pár telefonistů tady jako můžeme dát a jedeme dál.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Sleva 20%.
7: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám Baru povedlo. Jako z katalogu.
6: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Pomoc. Nemůžu dýchat.
9: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
10: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
12: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
11: Check-in?
12: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
11: Recepční.
12: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
11: Bezpečnostní kontrola.
12: Přesně.
11: Na letišti Praha najdete přes 600 různých čín.
12: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
11: Bezpečnostní kontrola.
12: Přesně.
11: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.

0: a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
6: Mami, já mám řidičák!
7: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
8: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
9: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

0: Ano, tady na nás posvítili ze zhora Mr. Big, taky velký romantici u nás na Rock Rádiu v našem roku na přání. Jedeme dál. Honza Daněk si krásně všimnul. Ahoj do Rock Rádia, zdravím všem Eliškám, k dnešnímu svátku chci věnovat písničku Sbírka zvadlejch růží od 12 věcí. Děkuji, Honzík, věrný posluchač. Hele, Honzíku, děkuju ti za to. Vždycky, jak tady máme hlídače kalendářů, co se týče různých výročí, tak by to chtělo nějakého hlídače svátku. Kdo se toho ujme? Co? Nehlašte se všichni, budu rád za kohokoliv, když mi vždycky připomene, kdo má svátek, protože jak víte, já vždycky přilítnu skoro z Marzu, takže vím úplný prd. Každopádně děkuji za připomenutí Elišek taky pár znám, tak všem, co znám i neznám, přeju krásné jmeniny, posílám hudlany. A posílám taky sbírku zvadlejch růží. A než nám růže zvadnou, tak prosím vás, je 18.48, takže klasická výzva pro vás. Kdo by chtěl zahrát píseň VIP na přání, hned po hodině 7. Píše, v jakém jazyku by chtěl slyšet dnešní časové znamení a v jaké situaci bych chtěl ho načapat. A tady už jsou ty růže.
1: Rok na přání. Rok rád.

0: Tak to byly Nothing More a Angel Song s Davidem Draymanem, taky vaše oblíbená píseň, o kterou si párkrát píšete, ale tady jak Kamila Jakešová měla výborný nápad. Psala, ahoj, chtěla bych vás poprosit o zahrání něčeho od Grety Van Fleet, příští rok budou mít svůj první koncert v pražské O2 aréně a já se na něj neskutečně těším. Hele Kamilo, já jsem si zrovna teďka o víkendu, kdy jsem právě svému hostiteli Marianovi, zdravím na Jižní Moravu, právě jako kapelu Greta Van Fleet představoval, taky ho to dost chytlo, tak jsem rád, že jsi to připomněla, protože my jsme si ji docela dávali, teda jako o víkendu společně. A taky se teda pokusím, pokud mi do toho něco nevleze, na koncert jít, protože tyhle ty mladí kluci, který trošku možná svým hraním připomínají Led Zeppelin, ale je to celý úplně jinak. Mě neskutečně baví, neskutečně, a musím říct, že teda nenašel se ani jeden člověk, který by mi řekl po puštění, hele, vypni tu kravinu. Jo, to se určitě nestalo. Takže Gretu Van Fleet si 100% teďka dáme, jdeme na ní, ještě tady něco píše Kamila, hudba nikdy neumrzí, takže kdyby to šlo, přála bych si slyšet právě něco od nich. Takže jo, dáme si Highway Tune.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

Naluna akutak arfinek marlun ngorpok. Nkalalit postila silarnun nerata kinkuartin nekarnera pilugu utok katserpok. Unuknuan nerusumik atorluan esejuk. Vážení posluchači, dnes jste slyšeli, je 7 hodin a naše grónská pošta se vám velice omlouvá za spožděné doručení chladného počasí. Hezký večer všem. Tak, přátelé, to bylo grónské, jak si přála naše věrná posluchačka Lucka, a samozřejmě se za to může taky něco přát. Já jí to hned z kraje naší druhé půlky roku na přání zahraju hned po Metalice, dáme si od nich klasiku Sad But True a pak je to na Lucce.

0: Jasně, tak to byla Metallica a sedba True a my si dáme na přání Lucky určitě Deftones. Já jsem teda vybral tady krátkou úderku Swerve City a z alba Koinojokan z roku 2012. Přátelé, co neznáte Deftones, poznáte Deftones.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na

0: Dobrou píseň o špatné romanci jsme doposlechli tady z Hailstorm v rámci jejich pecky Bad Romance. No a my si pojďme dát čerta starýho, to mi nám tady dneska chyběl. Ale naštěstí tu máme posluchačku Romanu, veselou, příjemnou paní, která, nebo slečnu, tu jsem se fakt ještě nedozvěděl, která by právě od Ozio chtěla zahrát No More Tears a bylo by to pro mě a pro všechny fajn lidi vůbec. Tak já ti mockrát, Romanko, děkuju. No a tuto píseň si můžete vyložit samozřejmě po svým, co v tom kdo slyší. Třeba takový optimista v tom slyší No More Tears, ale člověk, který to včera třeba přehnal s pitím a dneska má kocovinu jak trám, v tom může slyšet No More Beers. Je to na vás.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nevíš, nic tě neudělal.
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
9: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
8: Informační služby?
9: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
8: Kavárna?
9: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
8: Salonek?
9: Správně, uhodlo si.
8: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
10: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
11: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
12: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
13: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
12: Více informací na rekbyty.cz.
13: Rekbyty, záruka kvality.
14: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
15: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: Vážení námořníci, přesně v této fázi naší druhé půle roku na přání, kterou posloucháte na Rock Radio s vaším kapitánem na vlnách slušné rockové muziky Jirkou Vajgizem, nastává magický moment, přátelé. Protože opravdu hodně z vás si přálo to samé, jo? Teď to vemem od telefonu, jo? Tak volal mi tady Martin, který by chtěl zahrát Arakains Dimitri, klasicky Nestrácíme náboj pro společnost Asistence, která se stará o vozíčkáře a o vozíčkářky, jak je pro všechny slušný rockery a rockerky. U něj to asi jinak nebude. A potom mi volal třeba Ivanka z Olomouce, že pro svýho Mirka, manžela, s kterým oslavili nedávno dvouletý výročí, by chtěla zahrát to samý. A s tím, že by mu teda chtěla poděkovat za každý den, který spolu strávili. To je moc hezký. Pak tady otevřu Messenger, jo, a čtu. Tomáš mi tady psal: Zdarec, prosím tě, zahraj nám všem sem do auta Dimitri a Arakain Nestrácíme náboj. Díky moc, Tomáš. Do toho píše Karel Šťastný: Hola, hej kapitáne, prosím tě, dnes je velmi speciální den, moje snoubenka Týnka slaví už 24. narozeniny, sedí vedle mě a nejspíš napětě očekává, co dalšího bude na Rock Radio na řadě. Tak tě moc prosím, zahraj od Arakain Dimitri Nestrácíme náboj, ať si v obyváku trochu zapaříme a zároveň netrpělivě vyhlížíme jejich koncert s Arakainem v Pardubicích už tuto sobotu. Díky moc, plavbě a metalu zdar. No, zdar!
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Jeden z největších fešáků na světě, Mick Jagger, si tady udělal takovou spolupráci se starým romantikem Lennym Krevicem. God Gave Me Everything se to jmenovalo. Já doufám, že se vám to na ucho hodilo stejně jako mě. A správné připomenutí přišlo od kamionáka Oldy, který říkal, že na jeho vkus se tady málo hraje volbeat. No já souhlasím. Jo, souhlasím a rád přidám do kotle. No a bylo by to pro všechny na silnici, co poslouchají Rock Radio a mají ho rádi. K tomu se připojuju a prosím vás hlavně, jeďte opatrně, ale to říkám pořád, ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, zkrátka doražte v pořádku a pojďme si dát pecku. Marie Levaux. Très bien.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
6: Sakra!
7: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
8: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
9: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
10: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
11: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
12: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
11: Více informací na rekbyty.cz.
12: Rekbyty, záruka kvality.
13: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
14: Vybrat dobrý materiál
13: a vybudovat na kvality. Chceme ho postavit vlastníma rukama?
14: Vybrat dobrý materiál
13: a vybudovat náš domov.

0: vašem oblíbeném večerním pořadu do finále jdoucím samozřejmě, který se jmenuje Rok na přání a zahráli Rammstein a udělali radost s peckou Ischwil jistému Vítkovi Stokláskovi, který napsal: ahoj kapitáne, poprosil bych nějaký Rammstein pro všechny posluchače, předem díky. Tak stalo se a rádo se stalo, příteli a všichni posluchačové, co mají rádi tuhle tu německou kapelu. No a teď si půjdem dát kabáty, ale krásně, poslouchejte, ale přišel mi takovýhle krásný mail od Mirka Zemana. Dobrý večer, poprosím o zahrání svojí dceři Kačence, která se mnou poprvé absolvovala koncert v 7 letech. To je krásný. Prosím o kabáty a pecku Bandity di Praga. Děkuji, s pozdravem Míra. Tak milá Kačenko, to jsi statečná, že jsi to takhle pěkně dala. Já doufám, že jsi svůj první koncert užila. To je nejdůležitější. O to se samozřejmě měl postarat daný protagonista, který tam hrál, a tvůj tatínek se o to jistě postaral. O tom vůbec nepochybuju. Tady ta písnička Bandity di Praga je jenom pro tebe.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.

Hell Never Dies a Iron Savior. Kéž bych něco podobného mohl říct o našem pořadu Rok na přání, jako něco jako Rok na přání Never Ends, ale bohužel, přátelé, vždycky to začíná, vždycky to končí, tak i dneska máme, tady koukám za pět smrčků, čtvrt na švestku, ideální čas, to dneska rozpustit a jít domů, nebojte se, zítra se zase uslyšíme. Tak co dáme na závěr, no samozřejmě trochu pepře, ať se vzepře, to si nemůžeme odepřít. Terka mi volala, mladá rockerka, která by chtěla pro celou svoji rodinu a taky pro milovaného pejska Cassidyho zahrát ujetou skladbu Gimme Gimme Chocolate od japonských Baby Metal. Tak s touhletou opravdu krásnou, křísnou šíleností se s vámi loučí nadšený váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis a se zvoláním Sayonara vám přeju plodný večer a těším se na vás zítra u roku na přání po 18. hodině. Do té doby se mějte, jak chcete a něco pro to dělejte. Pí!

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč, s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Když se řekne Zlín, tak si to v motorismu každý automaticky spojí s barem rally. Jenže faktem je, že tomu tak nebylo vždy. Ještě na konci 40. a 50. letech byl Zlín, tehdejší Gottwaldov, doslova rájem motocyklů. Těch motocyklů, kterými se zdolávají překážky v terénu a polikají se notné dávky kilometrů. Gottwaldov byl hlavním městem endurážu. Vždyť v mnou zmíněném období se tady hned 4x konala nejslavnější enduro soutěž světa, mezinárodní 6denní. V té době patřili mezi totální světovou špičku naši jezdci i motocykly Java a ČZ. Bohužel, kdeže loňské sněhy jsou, naposledy se u nás jelo v roce 2002 a poslední česká medaile je nutně zapadaná prachem aspoň na té repre úrovni. Přesto u nás enduro není po smrti. Důkazem budiš i česká účast na letošní sté šestidenní, která se jede v Portugalsku od pondělí příštího týdne. Česká republika vysílá reprezentanty do obou hlavních kategorií, jmenovitě Tomáš Koucký, Jiří Hádek a Krištof Kouble na světovou trofej a Matyáš Klum, Jaroslav Kalný a Matěj Skořepa, stříbrná váza juniorů. A v soukromých týmech se objeví třeba trojice Martin Balatka, Filip Fiala a Milan Kurfist za Motorsport Boskov. Tak držte českým klukům palec, jen ty čízy a javky už by bylo zbytečné na šestidenní hledat. Hledat tak na výstavce veteránů.
1: Rock Radio Motokeci.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
7: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
6: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
7: No, to by šlo.
6: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
8: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
9: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
8: Salonky.
9: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
8: Úklid.
9: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
8: Ha, kuchař.
9: Správně.
8: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
7: Tvůj nový job na tebe čeká.

Rock Radio. Rokovej večer. Máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

cíl, který si vymyslil. Je to, jak jsem, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

0: Radio. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak se

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Měným. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
2: Jenom který klíč od půdy?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Znáte akademika Plíška? Fazekáš.
2: Neznám.
1: No vidíte. Akademik, státní cena za fyziku, čestný doktorát v Reykjaviku a tak dále a tak dále. A víte, co bylo jeho životním dílem?
2: Nevím.
1: Sám to řekl. Deseti směna. Půl roku mu trvala organizace a rok rekonvalescence. A my tady máme, prosím, dvě směny navíc. Jestliže se to podaří, budeme jediní v republice a možná, tedy možná, na celém světě, prosím.
0: Rock Radio. Konec legrace.

DAB i FM nebo na radia.cz. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Oni jděte na scénu, kousek.
2: Teď já tady stojím proto, aby neviděl, jak mu hodí barák. Taky ho na to necháte koukat.
1: Otočte ho aspoň. Víte to blbý. Tak seděno, otočte.
3: Sedněte, seděno, sedněte, pomalu.
1: No, teď on se tam stejně dívá.
2: No nedívte se, teď mu hoří barák.
4: Dědo, není vám zima?
3: To půjdeme blíž k vohni, ne?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Tak jsem slyšel, Karle, že si tomu Pražákovi načechral pilíř.
2: Starej se o hroby, Havrane.
1: Ano, ano, dopředu se to jezdí, ale zacouvat to už odchce Fištróna.
0: Rock Rádio. Konec legrace.